0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
3: Mám levnou energii.
2: Protože...
3: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
4: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Postarejte se o svou budoucnost.
5: To dělají moderní lidé. Investují.
6: A na to mohou být hrdí.
5: Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
11: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
16: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
17: Dneska je ale pondělí.
16: Pondělí?
17: Aha. Nic, já už musím.
16: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
18: E.ON, nechte to na nás.
19: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Nesu něco z Datartu.
1: Killerce něco na styling a nechting.
0: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
0: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart. Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
8: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
5: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
7: Mám levnou energii.
6: Protože...
7: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
8: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
10: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
11: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
13: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
15: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
16: tak... A máme klid, Jiřínko.
15: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
5: O2, více ze života.
6: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř.

0: Nový Volkswagen Multivan. S celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Ušvedněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: na čas zajtra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
7: Mám levnou energii.
6: Protože...
7: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
8: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým

0: složením s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Shauma Repair & Care. Objevte Shauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
9: Mít malé sny. Stačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
12: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
11: Naked Attraction je zpátky.
12: Dobře to začíná.
11: Mladší.
13: Tak mi to zvedněte.
11: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
11: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
11: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: A teď trojitý EPET.
9: Ty jsi teda číslo.
8: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
9: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které

0: přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždycky to tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
5: E.ON, nechte to na nás.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
11: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
12: O2, více ze života.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to... úplně za hubičku.
18: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
6: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
10: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 000 korun. Nový Caddy. Prostě

0: prostor pro vaše plány.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vycel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
9: Tyma, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
11: Budeš to prostě milovat.
12: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
8: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
12: A tentokrát si bude vybírat Monika.
13: Boxíky nahoru!
8: Start nové sezóny ve velkém stylu.
14: Co to je?
8: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Sorry.
1: No,

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie.

0: Zelení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: A teď trojitý EPET.
3: Ty jsi teda číslo.
2: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
3: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
8: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
9: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušný budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky. Chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
14: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Teď jsi jel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
15: Dneska je ale pondělí.
14: Pondělí?
15: Nic, já už musím.
14: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
16: E.ON, nechte to na nás.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
19: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Při nakládání.
20: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe může být třeba 200, takovýho jako já ne.

tonto, mi que tonto.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.

0: slušný budget.
1: Bylo to úplně za hubičku.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart. Skonto nábytek.
3: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
9: Třeba tenhle, co mě dostal.
10: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaj sluší, ne?
11: Killerce něco na styling a nechting.
12: No my si ani nevidíš.
10: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
0: Asi slušnej budget.
1: Bylo to úplně za hubičku.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: JISK nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
17: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
19: Pusti.
18: Datart.
20: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
6: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití. Imagine me and you,
8: I do. Jen na dva dny.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

I'm a fire it all.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
1: Pustí.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na to nejsluší, ne?
8: Killerce něco na styling a nechting?
9: No my si ani nevidíš.
7: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
7: Bylo to... úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
0: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
1: Hustí.
0: Datart.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
4: Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
5: Ahoj, mami.
6: Dobrý den.
7: Jednoduše skvělá.
8: Gianna mia!
9: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
10: Trápilo mě svědění a pálení.
11: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
9: Dokonce i sex se stal bolestivým.
12: Vagisan zafungoval okamžitě.
9: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
13: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
14: Exotika bez přestupu.
15: Jasně, přestupujeme do plavek.
16: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
17: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

za nejpapír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova za zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: I

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
7: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
8: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
10: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
14: Dáme si selfie?
15: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
15: Přesně to dělají moderní

0: Lidé investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: A mají i tuhle megatelku!
5: A věci do školy!
6: A ještě něco!
3: Tenhle kanón!
7: Když něco, tak Allegro.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
11: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
12: A teď rychlovka.
13: Máš iPad, takže?
14: Mám levnou energii.
13: Protože?
14: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
15: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
16: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
17: Philips OneBlade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
18: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
20: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
21: Ne, vyprané v Pervolu.
20: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

0: Tady vám nesu něco z Datártu.
1: Killerce něco na styling a nechting.
0: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
0: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
8: Taky!
7: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
9: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
10: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
11: Pusti.
10: Datart.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
14: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
19: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás.
10: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
9: Ne, vyprané v Pervolu.
10: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
13: O2, více ze života.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství, víc... lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
20: Mít malé sny nestačí.
21: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
11: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
22: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
23: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
24: Je. Řekni heslo.
25: Opavia.
26: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
27: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
28: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
29: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
28: A tentokrát si bude vybírat Monika.
30: Boxíky nahoru!
29: Start nové sezóny ve velkém stylu.
31: Co to je?
29: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetics Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
7: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
9: Třeba tenhle, co mě dostal.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Až 6 let hladké pokožky? Objevte Braun Smart IPL, chytrou alternativu k laseru. Užívejte si až 6 let hladké pokožky.
12: Třete až 20%.
13: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti.

0: garáže? Kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté? S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
1: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíne.
9: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
10: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
11: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
17: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
18: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
17: A tentokrát si bude vybírat Monika.
19: Boxíky nahoru!
18: Start nové sezóny ve velkém stylu.
19: Co to je?
18: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
4: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
9: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
12: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
15: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
19: Tati, co je tohle za auto?
0: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
19: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
2: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na očku.

I've got my own God. He drives a fast car.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: A teď trojitý epet.
7: Ty jsi teda číslo.
6: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
7: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
9: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
10: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
18: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
19: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: Jde boli bych to, ke ta vtohrona a valon. Prebina vrome v titi si tají. Prebina triakste.
21: Jak to Češi dokázali, Petros?
22: Je to celý o tom mlíko.
21: Není možný.
23: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
24: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
25: tak a máme klid, Jiřínko.
24: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
3: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
4: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Je. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem? Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
0: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
9: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v CarGlasu vám sklo zachráníme.
11: Na CarGlas.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody CarGlas rychle scelíme.
10: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
11: A se správným pojištěním nic neplatíte.
10: Objednejte se včas, nečekejte.
12: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka

0: každý den.
1: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
6: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
9: Mít malé sny. Stačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
12: O2. Více ze života.
13: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.
14: Očko tě zve do kina.
15: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
16: Stupid socks.
17: Welcome to Street Fighter!
18: 3, 2, 1.
19: You did that to your face, girl.
20: Oh, I don't know, Dan.
21: You know anybody in this tournament who fights with a claw?

0: Yeah.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
6: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
13: Ne, vyprané v Pervolu.
12: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
15: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
19: O2. Více ze života.
20: Tati, promiň, ujel mi bos.
21: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
5: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
6: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
0: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Yeah. Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
4: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
6: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
5: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
11: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
12: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
13: O2. Více ze života.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
16: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
18: Ne, vyprané v Pervolu.
17: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Já vím, díky. Vždy perfetto.
20: Tati, promiň, ujel mi bos.
1: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.
4: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
5: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
4: A tentokrát si bude vybírat Monika.
6: Boxíky nahoru!
5: Start nové sezóny ve velkém stylu.
7: Co to je?
5: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy!
9: A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
10: Když něco, tak Allegro.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
12: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
16: Dáme si selfie?
17: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
20: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Dobrý den.
23: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
22: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
23: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
24: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
26: Mít malé sny nestačí.
27: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: A teď rychlovka. Máš ePet, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: Jsem nahrál vyúčtování na ePet.cz.
6: Správně. S ePet máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePet. ePet. Život s lepší energií.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo 1.
9: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: This

0: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
0: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: A mají i tuhle megatelku!
9: A věci do školy!
10: A ještě něco!
7: Tenhle kanon!
11: Když něco, tak Allegro.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
14: Mám levnou energii.
13: Protože...
14: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
15: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
18: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
19: Dáme si selfie?
16: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
18: Disciplína. To mám rád.
16: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
18: A právem na to mohou být hrdí.
16: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
20: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
21: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
23: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
25: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
26: Dneska je ale pondělí.
25: Pondělí?
26: Aha. Nic, já už musím.
25: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
21: E.ON, nechte to na nás.
27: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
0: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
1: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů
3: Zlámá otázka,
0: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.

0: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
3: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od Kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jdu si dát pauzu.
8: Dej si pauzu, dej si KitKat. Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
6: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrát. Datárt.
13: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
14: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
15: Hlavní hvězdy na plac.
16: Čau, Esterko.
17: Čau.
16: Co mám teda říkat?
17: Ty jsi scénář?
18: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
15: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
19: Soráč, zkuste někoho jinýho.
15: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
3: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
4: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. To je čerstvá dávka každý den.
2: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kg jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
13: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
14: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
15: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
16: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
17: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
18: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
19: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
20: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
21: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu, Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
4: Hlavní hvězdy na plac.
5: Čau, Esterko.
9: Čau.
5: Co mám teda říkat?
9: Ty jsi že scénář?
22: Stop! Kde je sakra ten Šulc?
4: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
23: Soráč, zkuste někoho jinýho.
4: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
24: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tipsport.
21: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

Čáda viděl Bosnu i skopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem Bulhar.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfun se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
5: Ledové, vždy perfetto.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy, pro ty, kdo si váží opravdové lásky, i ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Tati, co je tohle za auto?
11: Taková moje srdcovka.
12: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
13: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
17: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
3: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
4: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
7: Tento
2: je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
21: Pusti.
1: Datart.
22: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung, jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Szukam bratni duszajna postawa. Piękne fał.
2: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. rady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutně pěkně.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyba, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.
9: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
10: Jaho. Ne. Čoko.
11: To má po tobě.
12: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
10: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
11: Vybrali jste si dobře?
10: Já.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
13: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
15: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
17: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
18: Hustí.
17: Datart.
19: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
20: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
19: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci...
21: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
22: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
23: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
24: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
25: A dělej to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
0: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus v praktické lahvi. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy.
1: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu z

0: Očko tě zve do kina.
1: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
2: Stupid socks.
3: Welcome to Street Fighter!
4: 3, 2, 1.
5: You did that to your face, Kyle.
6: Oh, I don't know, Dan.
7: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyvo, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči.

0: ETA a ušetřete až 30%.
1: Hosti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
3: Taky!
2: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
8: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Tic Tac Toe.

0: otoč a vychutnej si oba.
1: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
11: Očko tě zve do kina.
12: I have been tasked with finding the deadliest fighters on Earth.
13: Stupid socks.
14: Welcome to Street Fighter!
15: 3, 2, 1.
16: You did that to your face, Kyle.
17: Oh, I don't know, Dan.
18: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
19: Naked Attraction je zpátky.
20: Dobře to začíná.
19: Mladší.
21: Tak mi to zvedněte.
19: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
22: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
19: Jedna věc je ale stejná.
22: To je zážitek opravdu.
19: Odhalíme těla v přirozené kráse.
21: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
23: Budeš to prostě milovat.

show.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Ahoj, já jsem Rixo.

0: když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bile klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
5: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
6: Hustí.
5: Datart.
7: Favi. To je hodně nábytku.
8: Sedačky.
7: Třeba ty.
8: Žluté.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Rohové.
7: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
9: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
14: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
15: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
16: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
17: nejde elektřina.
16: Zaplatíme vám novou. Innogy.
18: Já vím, díky. Vždy perfetto.
19: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
20: Ty máš vždycky něco v rukávu.
21: Mám M-Bank.
19: M-Bank.

0: Velká malá vítězství.
1: Očko tě zve do kina.
2: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
3: Stupid socks.
4: Welcome to Street Fighter!
5: 3, 2, 1.
6: You did that to your face, girl.
7: Oh, I don't know, Dan.
8: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.
16: I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you.
17: One for the money, two for the show.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
2: Hosti.
1: Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
7: Exotika bez přestupu?
8: Jasně, přestupujeme do plavek.
9: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte,

0: vždy s tebou.
1: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
6: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera čtvrté řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutně pěkně.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: Tik tak tu.
10: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tik tak tu. Otoč a vychutnej si oba.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
12: Hosti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland, puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle, co mě dostal.
16: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision, život v plném rozlišení.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
19: Nádobí Fabíne.
18: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
20: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
21: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl, ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
22: Takže elektrokolo.
23: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
24: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
25: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
26: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
27: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
28: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
0: Ne, vyprané v Pervolu.
28: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
1: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
2: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
3: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
2: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: Úrok klesl na 3,75.
12: Cože?
11: Je, Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
12: Cože?
11: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, slepejš!
13: Tik tak tu.
14: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden tic-tac-tu. Otoč a vychutnej si oba.
15: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
16: Takže elektrokolo.
17: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
19: Hustí.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
21: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
22: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
25: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
26: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo?
0: Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
6: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
19: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam bratni duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyba, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
6: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
11: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
12: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
9: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
13: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny. A to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
15: Aha, a jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
16: Exotika bez přestupu?
17: Jasně, přestupujeme do plavek!
18: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
19: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate. Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
20: Jdu si dát pauzu.
7: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
21: Quiet, please.
0: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
19: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Tento
2: je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
16: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
23: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
24: Pusti.
23: Datart.
25: Očko tě zve do kina.
26: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
27: Stupid socks.
28: Welcome to Street Fighter!
29: 3, 2, 1.
30: You did that to your face, Kyle.
31: Oh, I don't know, Dan.
32: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
33: Naked Attraction je zpátky.
34: Dobře to začíná.
33: Mladší.
35: Tak mi to zvedněte.
33: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
36: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
33: Jedna věc je ale stejná.
36: To je zážitek opravdu.
33: Odhalíme těla v přirozené kráse.
37: Já se kochám.
33: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
38: Budeš to prostě milovat.

0: Ay.
1: Fonsi, Tijuana.

I've got my own God. He drives a fast car.

Genesis.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Exotika bez přestupu?
7: Jasně, přestupujeme do Plavek!
8: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
12: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
14: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
17: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
18: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
19: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
22: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
7: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý por. Auaj, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
13: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
1: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
2: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
3: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Exotika bez přestupu.
8: Jasně, přestupujeme do Plavek.
9: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
13: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.
16: Nagý Polák, dobrý Polák.
17: Polska! Šukám bratní dušajná postava. Wow. Pěkné fál.
18: To je dobře.
16: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
19: Absolutně pěkně.
5: Potom, co skončíme tady,
9: pokračujeme tady, u našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já, no a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
2: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22.50 na Očku.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
4: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
6: Pustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
4: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
10: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Exotika bez přestupu?
12: Jasně, přestupujeme do plavek!
13: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
14: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
10: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
15: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny. A to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
16: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
6: Pustí.
5: Datart.
17: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
20: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
21: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam takiego fajna postawa.
3: Wow.
2: Piękne fał.
4: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
5: Absolutně pěkně.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tyba, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.

party in my house, party on the way to the party.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Kdy máš vždycky něco v rukávu?
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
6: Mm-hmm.
8: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
6: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
12: Hosti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
12: Hosti.
11: Datart.
10: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
19: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
20: Taky!
19: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
21: Úrok klesl na 3,75.
22: Cože?
21: Je.
22: Petře Hlušec.
21: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
22: Cože?
21: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
22: Tohle až uvidíš, slepejš!
23: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
12: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
20: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
20: Mladší.
25: Tak mi to zvedněte.
20: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
26: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
20: Jedna věc je ale stejná.
26: To je zážitek opravdu.
20: Odhalíme těla v přirozené kráse.
25: Já se kochám.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
27: Budeš to prostě milovat.
28: Potom, co skončíme tady, pokračujeme tady. U našeho nádherného baru, kde dáváme druhou šanci na lásku. Tady budu já. No a tady jeden z těch, kterým to v Naked Attraction bohužel nevyšlo. A mezi náma palba speed datingových otázek, aby konečně našel někoho, s kým to mečne. A navíc soutěž o Philips One Blade Intimate.
20: One Blade Naked. Ve čtvrtek ve 22.50 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
10: Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
11: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
21: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
22: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
0: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
5: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
23: Na na na na na na na na na.
24: Každé pondělí a úterý.
25: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
24: Je tu koťák.
26: Jo.
24: A nálož hostů.
27: Známá otázka.
24: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
28: Ne, boží, ano, ano.
29: Ňoky, pene, spagety.
30: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
24: Už dnes v 9 večer na Očku.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
5: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
6: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
8: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
9: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
10: My si půjčíme bezpečně.
9: Tady podpísek. Ne, ne.
11: Tady podpísek.
9: Pali, pali, pali.
12: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
13: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
14: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
15: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
16: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: je to tady? Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
1: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
0: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
2: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
3: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
4: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
11: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
13: Dneska je ale pondělí.
12: Pondělí?
13: Aha. Nic, já už musím.
12: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
14: E.ON, nechte to na nás.
15: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
20: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
19: Tada!
20: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
22: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
23: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
24: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
25: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
0: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
1: Velké sousto.

0: Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
1: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
2: To jo.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
2: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
1: Já si kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.
5: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
7: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
8: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
9: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
11: Hosti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
15: Dáme si selfie?
16: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
16: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
16: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
17: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
18: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
19: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
20: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
21: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
22: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
23: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
24: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
0: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

kraky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
1: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
5: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor. Můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
6: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
7: Takže vás nesvědí hlava?
6: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus v praktické lahvi. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
14: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Fudora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Fudora. Protože chci...
15: Česku chybí vitamin D. Málo slunce způsobuje, že máme nedostatek vitamínu D. Řešení? Jedna tobolka Vigantolvitu je jako 45 minut na slunci. Pro vaši imunitu, kosti a svaly. Ať vás síla vitamínu D provází. Vigantolvit. Vitamin D číslo 1 v Evropě.
16: Vigantolvit.
17: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
18: Tady je tričko s odvěkými skvrnami.
19: Destructo skvrnum!
20: Freshissimo! Ferum intensum!
18: A je to. Není to zas tak špatné.
21: Nechcete vyzkoušet nový Ariel Ultra Power Bot? Je větší a obsahuje odstraňovač skvrn.
18: Tak a je to. Žádná kouzla.
21: Jen jeden Ariel Ultra Power Pod. Vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
22: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
23: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
14: Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
12: Hosti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dragý Polák, dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam bratniku, fajna postawa.
3: Wow.
2: Piękne fał.
4: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už dnes ve 22 hodin na Očku.
5: Absolutnie pięknie.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.
11: Na na na na na na na na na.
0: Každé pondělí a úterý.
12: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
0: Je tu Koťák.
13: Jo.
0: A nálož hostů.
14: Zlámá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
15: Ne boží, ano, ano.
16: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už za chvíli na Očku.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy zpevňující pokožku nebo tablety domičky Jar pro oslnivý lesk. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
8: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
10: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
9: Tada!
10: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
11: Tati, promiň, ujel mi bos.
12: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
7: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
11: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
12: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
14: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známe otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už za chvíli na očku.
7: Startujeme už za 3 dny. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na očku.
1: Nagý Polák, dobrý Polák.
8: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
9: Wow.
8: Pěkné fál.
9: To je dobře.
1: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady už dnes

0: Ve 22 hodin na Očku.
1: Absolutně pěkně.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
1: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde i drsná rockerka brzy zjistí, že ten největší hluk tady dělám já. Dobrý večer. Známe ji jako nespoutanou rockerku z německých stadionů, ale taky jako křehkou hvězdu pražských muzikálů a nekompromisní porotkyni televizních show. Je to žena s neuvěřitelnou energií, která dokáže během chvíle rozesmát i dojmout. Dnes si ale prohodíme role a ona nebude sedět v porotě a hodnotit výkony ostatních talentů. Teď bude pod drobnohledem ona sama a já se postarám o to, aby vám neunikl žádný zajímavý detail z jejího velice pestrého života. Dámy a pánové, přichází Marta Jandová! Marta Jandová pravděpodobně jako správná rockerka trhla rekord, co se týká, kdybychom tady měli, pamatuješ si, jak měl Petr Rychlý takový ten potlesko smíchoměr?
1: Ne.
0: To Promiň. Je skvělý začátek.
1: Já k tomu něco musím říct, já mám totiž skvělou výmluvu. A člověk už to jako moc neví o mě, ale to bylo v té době, když jsem se vrátila v Německu, já jsem žila dlouho v Německu, a když jsem se vrátila zpátky, tak jsem hned nějak naskočila do poroty Superstar a tam přicházeli ty lidi a zpívali strašně moc českých a slovenských písniček, ale já jsem je vůbec neznala. Takže oni vždycky třeba, no to si mě zaspívá, tak to dobré, víš, to ten to zaspíval ovela. A čo hovoríš, Martuška? A já nevím, já jsem tady dlouho nebyla. A to bylo furt, to bylo vlastně pořád, takže vždycky, když někdo takhle přijde na mě, tak já mám prostě mezeru skoro 20 let, tak se omlouvám.
0: Ne, za to vůbec se neomlouvej. A potlesko smíchoměr, je tady někdo z vás, kdo si ještě vybaví, co to bylo? No tak, bráško, ty jsi legenda už teďka, jako. A byl to Znatoč to, nebo jak se to jmenovalo? No, nebo Neváhy a toč, ne, Neváhy a toč, to měla Česká televize. No, ale Natoč to měl Petr Rychlý, v podstatě úplně stejný formát a lidi na konci jako vlastně vybírali to nejzábavnější video formou jako potlesku a ten, kdo získal ten největší potlesk, tak to jako vlastně vyhrál. A tím jsem chtěl říct, Marto, že jsi měla opravdu jeden z nejvíc.

0: větších potlesků, který jsme tady měli. Ne, bylo to vynikající, skoro jsem ti ho záviděl. Ty jsi byla v Egyptě.
1: Jo. Hurá.
0: Jo.
1: Já jsem byla v Egyptě.
0: No a ty se... Jak je to dlouho od poslední dovolené?
1: Takhle. Já jsem strašně ukecená, se omlouvám, jo. Takže já jsem to nenáviděla u mojí babičky a teďko to zrovna dělám. Moje babička vždycky něco vyprávěla, třeba chtěla jenom říct, že byla u Boženky si pro hrášek. A řekla, já jsem byla u Boženky, mimochodem na cestě k Božence, tam byla kočička, ježiši, já miluju kočky, ale pes by byl o hodě lepší.
0: To teda byl.
1: A než takhle přišla, a já teďko dělám úplně to samý. Takže Egypt. Já jsem vlastně byla poprvé... Já jsem byla poprvé v Egyptě před 4 rokama, protože můj tchán je archeolog, egyptolog a pořád chtěl, tam s ním jedem, ať to může
0: je
1: jako...
0: Ten Barta.
1: Barta je jeho student. Jo. Barta, ježiš, to by měl mít brzo mýho manžela. Bartovi je 55.
0: Já nevím, ale je to takový ten...
1: No Barta je plešatej, brejlatej, s Olgou Menslovou, že jo, je. Mají spolu, chtěla jsem udělat dítě, ale to je blbý.
0: Cože? S Olgou Menslovou, co byla s Menslem?
1: No, to nevíš.
0: A ten Barta, co má ten podcast s tím dalším chytrým pánem? Nový svět se to jmenuje, ten podcast.
1: No to je možný. To já nevím.
0: Ale jako podcast... je, má brýle a pleš a on chce s Menslovou?
1: On už...
0: Jako, že už to zkusil?
1: Oni mají spolu dítě
0: jo,
1: už.
0: Aha, takže...
1: Tak jako... Počkej, kde je kamera?
0: Takže úspěšně to zkusil.
1: Olgo, promiň. Ne, Olgo, promiň.
0: 6 je tvoje. Olgo, promiň.
1: Ještě jednou. Olgo, promiň. Ne, a to byl jeho student mýho tchána. Můj tchán se jmenuje Miroslav Werner. A právě on byl jako, to je jedno, on byl prostě, on a je pořád srdcem i duší egyptolog. A on hrozně chtěl...
0: A je to otec toho krasobruslaře?
1: Ne.
0: Dělám si srandu.
1: Není? Ale děláme si z toho stranu. Vždycky, když Tomáše potkám, tak vždycky řeknu čau, brácho. Ale není. No to nevadí.
0: My normálně najdeme paralelu úplně ve všem.
1: My se strašně zamotáváme. To je horší než moje babička.
0: Egypt.
1: A tenkrát jsem byla poprvé v Egyptě a od té doby, já jsem tam nikdy nechtěla a od té doby už jsem tam byla 4krát. Mně to přišlo jako, že tam prostě jezdí na 14 dní lidi no, se ze všech stran.
0: Za betonovej...
1: Do hněda, pak si všichni česky popovídají a pak řeknou, to tady bylo hezký na té chatě.
0: All inclusive.
1: Potkala jsem tam právě v Egyptě v hotelu nějaký Čechy a ty právě říkali, my už jsme tady po 14. třeba v tom stejném hotelu každý rok. My sem lítáme jak na chatu. No, tak. Ale tak to nevadí. Egypt je, a teď jsem to poznala, Egypt je krásný. Opravdu musím říct, jak se mi tam nikdy nechtělo. Egypt je úplně krásný, ale my teda poznáváme podvodní Egypt. My se potápíme.
0: Já jsem si to nějaká Atlantida, víš, nebo něco. No a takže ses začala potápět.
1: Já jsem si udělala licenci asi před 18 lety, a to vím přesně, že říkám asi před 18 lety, tenkrát s mým bývalým přítelem, pak jsme se rozešli a já jsem...
0: Se Sašou?
1: No.
0: Jo.
1: A já jsem pak už nikdy se potápět nešla.
0: Nevypadá tak dobře jako ty, promiň, vsuvka.
1: Viď?
0: No. Sešel trochu a ty vypadáš...
1: No počkej, to je úplně jiný téma, já jsem to nedávno rozebírala v rádiu, protože... Babička, Maruška a Boženka. Já ho nesleduju na Instagramu, jo. Nesleduju, protože mě nasral prostě, pardon. A nechci jako tam být jako jedna z těch prostě, ale občas jednou za 3 měsíce...
0: A on tebe jo, ale.
1: Taky ne.
0: Taky ne.
1: Ale jemu dělá Instagram jeho žena nová, takže...
0: A to bych zrovna řekl, že ta tě sledovat bude, pro jistotu.
1: No, já už jsem z Německa pryč, jo, to už jí nezajímá. Teďko by měla trošku zase být jako se koukat, protože teďko zase děláme novou desku. Nevadí, zase jiný téma, hrozně odskakuje. A já se občas podívám, co dělá právě, protože mě zajímá třeba, že mi volal kamarád, že dělají nějakou novou desku, tak se podívám, už to vyšlo nebo tak. A fakt jsem nedávno koukala, že mu to jako fakt nesluší. A člověk se potěší, když někdo do vás odkopne, když mu to fakt třeba nesluší, no. Takhle, Bůh ví, co on si myslí o mně, jestli se vůbec bude někdy podívá, že
0: jo. Marto, ty jsi dělo. Ty zraješ jak víno.
1: No ale už to nezavím.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupu za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.

0: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
1: Asi slušný budget.
0: Bylo to... úplně za hubičku.
2: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
3: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
1: Hustí.
2: Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
6: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
7: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
12: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
12: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
15: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
16: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
17: Red Bull vám dává křídla.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
19: Jdu si dát pauzu.
20: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
21: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
12: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem.

0: nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
1: Quiet, please.
2: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
4: Očko tě zve do kina.
5: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
6: We're so screwed.
5: They're gonna gas the building with us in it.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam bratni duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwarta rady już dnes we 22 hodin na Oczku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Naked Attraction jest zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.
10: Takhle, Bůh ví, co on si myslí o mně, jestli se vůbec bude někdy podívá. Že?
11: Marto, ty jsi dělo. Ty zraješ jak víno.
10: No ale už to nezavím.
11: Ale. Tak trošku. Manžela máme.
10: Ano.
11: Pojďme se podívat na toho současného.
10: Ano.
11: Jak říká,
10: fotky? Nebo? Aha.
11: Dostaneme se k tomu. Co ten Egypt?
10: Egypt,
11: co ten podmorský Egypt?
10: Egypt byl úplně božský, protože jsme jeli na loď. Jakoby safari loď se tomu říká.
11: Kdy, safari loď na vodě.
10: Safari loď na lodě, kdy nastoupíš na loď, přijde Egypťan, spočítá tě, zkontroluje tě, řekne, můžete vyplout. Mm-hmm. Vy vyplujete. A jezdí se různě.
11: No, Titanic, jo?
10: Okay. Jezdí se různě od místa k místu a jsou tam až 4 ponory denně. Je to vlastně super, protože ty se ráno, no super, ty se ráno v šest je budíček, mm-hmm. V 6.30 je první briefing, jo. Tak tam přijdeš takhle s kafem. Tam už byl tak strašně vtipný Egypťan, Giza si říkal. Ten vždycky říkal, kam se budeme potápět, tak tam má tabuly nebo televize. Vždycky říká, tak tady jsme v Abu Dhabi, tam musíme takhle, jsou tam možná nějaký proudy, musíte která skupina a tak dále. A ty jdeš okamžitě, je škoda, že tady nemám mobil. A ty tam jdeš okamžitě už na ten jako mokrej dek, takže jdeš ještě jako patro níž, úplně tam vlastně už se skáče do té vody, nebo tam jsou přivázané lodičky. A ty se rozsoukáš do toho neoprénu, pak si dáváš všechny ty věci a potom se jde na ponor. A ty ponory jsou někdy i 4x denně právě, jeden třeba v 7 ráno, pak v 11, ve 3 a pak ten večerní kolem 8. A po každém tom ponoru sedí. Takže tam se jenom spí, jí a potápí.
11: No dobře, jako víš co, kde to je, Hurgáda? Nebo Šárma, nebo...
10: Leděli jsme do Hurgády a vraceli jsme se z Marsy.
11: No a víš, jak je to s tou Hurgádou, jo? Já si furt říkám, že kdokoliv se potápí, profíci jako ty řeknou, to je strašně bezpečná věc. Hele, jasně, nějaký žralok tam je, ale to je jako promile případu, kdy žralok napadne člověka. A pak najednou prostě vidíš, že v Hurgádě prostě ho rozkousne na dvě půlky, takový, že tak to kupuá, a tam vidíš jenom Švýcar. Jo, není tam ani napsáno jméno, víš, ani nevíš, jako, co to bylo za člověka, prostě jenom půlka, Švýcar. A já si prostě říkám, že já toho žraloka dokážu docela pochopit, že vem si, že jsi žralok, plaveš si to do práce, doma se spohádal se starou.

0: najednou Marta Jandová s GoPrem. Protože on je plavé rychle, víš, a teď takhle, a on má ten blbej den. A najednou skončíš jenom jako Češka v Hurgádě. Ani neřeknou.
1: Protože půlka Češky si chtěl.
0: Půlka Češky, no. A ty ten Saša v tom Německu.
1: Ha! Heizl jeden. No. Víš, jak to vypípejte, já jsem postala strachy ze žraloků a my jsme jeli to jižní safari, to znamená, že tam byly docela jako hluboký vody, samozřejmě nesmíme úplně do hloubky, že jo, to je podle licence různě a já ty hloubky nemám ráda. A takže my takhle si plaveme a teď koukáme, že jdeme nahoru, že jdeme a koukáme se a já to za nima, za všema, kam, to není tam, není tam. A nebyl, takže oni všichni jdeme a já, pane bože, tak jo. A teď jsme se ručkovali potom a teď byli jsme přesně v půlce, kdy nemíš jako ani, to je jak na křižovatce, jo, když člověk ještě v půlce, tak neví, má běžet dopředu, má běžet dozadu, co má dělat. Najednou tam ta svině byla, jo. Takhle jsi tam plaval pod tou lodí. Já jsem teda měla pocit, že měl 6 metrů. Oni pak mi řekli, že měl 1,5 metru. Ale říkala jsem si, přede mnou bylo spousta těch mužů, Maruška byla přede mnou a před námi asi 4 takovýhle chlapy. Já jsem si říkala, to by se zakousnul do nich. Ale oni fakt byl jenom zvědavý. A pak, když jsme tam šli po druhý, tak taky plaveme a já tam vidím takový to jako... Já teď jsem zapomněla, jak je ta hudba z těch... Chtěla jsem říct dásní, ale to jsou...
0: Čelisti, ne?
1: Čelisti.
0: Dásně, víš, že čelisti po 30 letech.
1: Nový trhák, pojďte do kina. Dásně 3.
0: Pokračování kultovního hororového snímku po 30 letech. Dásně. To je dokonalý. To je dokonalý.
1: Ale to zní brutálně.
0: Ale furt stejný hlavní hrdina, ale...
1: Krvavé dásně. Je. No nic, takže plaveme po druhý a já najednou
0: vidím... Počkej, to jsme teďka teprve v 10 ráno.
1: Ne, to je jedno. A já zase najednou vidím... Nějak tak? A bouchnu do toho mýho buddyho, to je nějaký úplně cizí člověk, vlastně jsme jako byli jako badíci a říkám ho tam a teďko v potápění mají různý znaky, že jo, tady to je žralok. Takže já jsem byla hrozně pyšná, že po dolu poprvé v životě tohleto ukazuju. V ten moment jsem si říkala, ježišmarad, co říkala, když ti vidíme žraloka, nehejbej se, narovnej se a furt ho sleduj. Než takhle jako odjede, pak byl pryč. A pak jsem si říkala, tak to může být jako chytrý a vyčúraný, jo, ten žralok. On no. Si třeba řekne, hele, oni to vědí, ty lidi, oni mě musí prostě sledovat. A jen co zajedu za útes, oni zase se plavou jako dál, tak já můžu přijít ze zádu. Tak jsem koukala, že se prodávají zrcátka na ruku. Čili když takhle plaveš, tak jako můžeš furt koukat, jestli za tebou...
0: Zpětný zrcátka?
1: Zrcátka
0: na lidi?
1: Ano.
0: A někdo na tom vydělal těžký prachy, že?
1: No jasně. To je jako kolečka u kufrů, že jo?
0: Hele, pojďme od nějakýho...
1: Já jsem chtěla rehabilitovat trošku ty žraloky, protože jsem daleko od Egypta a teďko se zrovna nebojím, ale chystáme se znova, takže od půlky července se začnu trošičku bát. Řekla jsem si, že je musím nastudovat, protože všichni potapeči, co tam byli, tak řekli, že ten žralok, že on je jenom zvědavej. Samozřejmě, že občas kousne nějakého člověka, ale že to pro něho není ta lahůdka, jo? My jim prej nechutnáme, fakt. Mm. A nejlepší je zůstat úplně klidnej. On to prej stejně vycítí, že v té vodě jsme nějaký elektromagnetický něco.
0: No hlavně spíš ta moč, která kolem tebe je.
1: Prej to je pro něj hnusný, jako.
0: No, není zvláštní, že tvůj učitel potápění se v Egyptě, kde je Gíza, jmenuje Gíza? To je, kdyby se český instruktor jmenoval Šumperk.
1: A byl pěkný teda.
0: Byl dobrý, jo? No, když jsme u těch pěkných lidí, pojďme se podívat na tvýho manžela.
1: Ten je extra pěkný.
0: Hele, on je... Jo, pojďme se na něj podívat.
1: Kde?
0: Není teda... No, pan gynekolog. Gynekolog.
1: A teda tam jsme na té fotce, jsme 3 už.
0: Už tam, už je
1: napečeno. Tam byla Maruška, no.
0: Už je napečeno.
1: A byla Majinka ještě, tak. No. Tak.
0: Je šikovný, efektivní, co se týká výroby dětí, super. Ale ne, jako je to nejoriginálnější požádost o ruku.
1: Bez háčku, myslíš?
0: Jo, vezmeš si mé.
1: Vezmeš si mé, on byl strašně nervózní, protože my už jsme čekali spolu miminko dávno. Já jsem kamarádka mi prozradila, že mi koupil prstýnek. Říkala, a líbil se ti, já jsem mu poradila, a já co? Nic neříkám, a jo, fakt dík, takže yeah. Já budu daná

0: není
1: takže
0: zase.
1: Takže ty jsi věděla.
0: Věděla jsem, ale nevěděla jsem, kdy to přijde. Opravdu to, asi 4 měsíce od toho, co mi to řekla ta kamarádka, to trvalo. Pak jsme teda letěli do Austrálie, protože tam byl můj táta, tak jsme si řekli, hele, máme kde bydlet, tak letenky je levná Austrálie, pojď, ještě se tam půjdeme podívat, než to celý vlastně tady začne. A jeli jsme lodí na, teď nevím, jestli to vyslovuju správně, buď With Sundays, takový ostrovy, který patří prej jako pláže k nejkrásnějším na světě. Prostě azuro, bílej písek a tak. Ale jeli jsme tam asi 3 hodiny na lodi. A já jsem se hrozně bála, abych nepotratila. Protože to strašně házelo do těch vln. Takže já jsem 3 hodiny takhle byla v té lodi. Aby jako to furt jako nebouchalo takhle. Když se ta loď konečně uklidnila, tak jsem usnula. A probudila jsem se, když jako jsme přiráželi k molu. To se tak říká.
1: Jo?
0: Že loď
1: taky to
0: přirazí
1: používám.
0: K molu, no. No a on mi říkal, já jsem ti to vyfotil, my jsme jeli kolem té zátoky, která je na všech těch reklamních fotkách. A já, jak vyfotil? My jsme jeli kolem. A on, no. Říká, proč tě nezbudil? Ty jsi tak hezky spinkala. Říká, já jsem jednou za život v Austrálii. Potom, co jsem takhle...
1: Se uklidní moře, viď?
0: Bylo to krásný. Pak jsme tam jako... Oni nás tam vypustili a on mě vedl, já s tím břichem už, a on mě vedl úplně nejdál po té pláži. Jsme fakt seděli úplně samotní. A já jsem si sedla s tím břichem takhle do té vody, tak to šplouchalo trošku. No a on něco štrachal u baťohu a vrátil se a měl sendvič, který nám jako dali, že se, ať se tam dáme takový byl šťavnatej, krásný. A já jsem dostala hlad a říkám, že to je pá hezky. A on, máš tam taky jeden? A já, přines mi ho. A on, to teď jsem si sedl. A já, tak dík, já tady nosím tvoje dítě, jako 3 hodiny takhle, děkuju moc. A fakt jsem byla naštvaná a jdu zpátky. A říkám, proč tady leží jeho kšiltovka na zemi? A najednou koukám. A tam to vezmeš si mé. Úplně takhle to otočím se. On tam už takhle... Na koleni.
1: Oh.
0: A tak ten háček jsme si všimli až potom, když jsem to vyfotila, bylo to hrozně krásné.
1: A ty jsi tam napsala ano svojí rukou.
0: Oh.
1: No tak krásný. Oh. A od té doby...
0: Oh. Děkuju.
1: Manžel je žárlivý?
0: Ano, trošku.
1: Protože tě má rád.
0: Ano.
1: Ale Martin Prager je trošku mladší.
0: Yeah, yeah.
1: Ale ta prdelka vytancovaná, co? Chci tím říct, že Marta Jandová bude ve Stardance.
0: Já už jsem vlastně.
1: Už se to vysílá teďka, ne? Jo.
0: Máme právě první přímý přenos je z 8.
1: 8. co? Října. No jaký to bylo?
0: Skvělý. Hele, mám tenisky, protože nemůžu chodit. Já no, a podpadky
1: vlastně,
0: to je...
1: Výborná, jako škoda jsi spadla, no.
0: Ne, to není možný. To bylo součástí choreografie určitě.
1: I ta
0: ale ta písnička byla úžasná.
1: Ježíš, Mára to zkomponovala sama.
0: No to ne.
1: Byl Beethoven.
0: Ale taky ne. Ale jako vybírala jsem jí.
1: No. Chtěl jsem, aby mi Martin Prager na tebe něco prásknul a zatím jako nebylo toho ještě tolik, jen aby jsme doplnili.
0: To děláme všecko v utajení totiž.
1: Jo. A mečuje vám to tam?
0: Absolutně, teda jako absolutně.
1: Je to dobrý. Mm-hmm. Ale ty tréninky jsou jako strašně dlouhý. Tak když se podíváme úplně na začátek té přípravy, tak pochopitelně si tady z toho často děláme srandu, tak já to musím divákům vysvětlit, co tady nejsou s námi. Natáčíme to několik měsíců před 13.10.
0: Děkuji, takže jo? Nemusím lhát, nemusím si vymýšlet. Dobrý.
1: V tuhle tu chvíli ale netrénujete teda ještě. Nejezdíte na ty kavky, tam někam zavřít se do toho studia a 10 hodin tam trénovat. Jako mi přijdou, že ty tréninky jsou jako brutální. Kdokoliv mi říká, já tam mám kamaráda Tomášona taky a prostě vím, že to jako není pojď na hoďku dneska a zítra na dvě, prostě to jsou fakt pořádný ty. Tak co děláš teďka? Teďka se připravuješ třeba jako nějak jako fyzicky, běháš ultramaratony nebo...
0: Ne, to ne, chodím hodně do fitka teda, aha. Snažím se chodit hodně
1: co
0: do fitka.
1: Co jako zvedáš nebo...
0: A dělám 2x silový trénink a jednou mobilitu, protože jen co jsem řekla, že půjdu do Stardance, tak mě rozbolilo celé tělo.
1: Kyčle.
0: Už dopředu, kyčle, levá kyčel, pravý koleno, si říkám v tom věku vůbec ten, co se děje. A takže se potřebuju, já nechci mít moc bolesti, abych to, jako, já neumím totiž chodit na podpadkách. A to je můj největší problém. My jsme byli s Martinem už vybrat boty a on mi řekl, to už je měsíc zpátky a on mi řekl, prosím tě, nosi každý den, aspoň hodinu. A viděli jsme si minulý týden, on říkal, tak co boty? A já, dobrý.
1: Že si nevyndala z krabice, víš?
0: A on, kolikrát si je měla já? A jenom. Já si toho fakt strašně, a to nejsou tak

0: vysoký, ale já se toho fakt strašně bojím, protože já dostávám po chvíli vždycky v pravý noze křeč, já jsem tu nohu měla takhle blbě zlomenou kdesi, ale samozřejmě to musím nějak jako zvládnout a to se nějak zvládne. A nejhorší bylo, vybíráme ty boty a on říkal, Heleno, a stejně budeš mít ty nohy úplně, jak to říkal, oddělaný. Stejně ty nohy budeš oddělaný, budeš si to furt lepit. Kam děkuju, to jako, děkuju moc, moc se těším. Já se hrozně těším, takže trénovat smíme vlastně až od 1. srpna. Máme teprve, prosím?
1: Jo, až takhle, proč? No. Aby to bylo jako fér?
0: Já jsem chtěla podvádět a řekla jsem, že od 1. dubna už budu trénovat, ale přiznám se teda, že jsem chtěla podvádět, jsem chtěla být nejlepší, že jo? Oni všichni říkají, my se to chceme jenom užít, ale pak tam jsou všichni a hrozně chtějí být nejlepší a ukázat se, jako jo. A proto tak říkala Martin, že to tak vždycky bylo, že tam bylo pár takových výtržníků, jako mě to je úplně jedno, a nakonec všichni furt něco takhle tancovali a vymýšleli, že to by člověka strašně strhne. A my jsme měli, to se mi hrozně líbilo, my jsme měli jako celý tým, všichni jsme měli schůzku, ale jako kde byli všichni tanečníci, a byli tam ale jako lidi právě jako kameramani a dramaturgové a produkce a ten, kdo nás bude líčit a na vlasy a v oblečení a všecko prostě. A potom producentka právě říkala, hele, je tady otázka k tomu jako trénování dopředu. A my se to jako moc nepřejeme, samozřejmě je to na vás, klidně se to dělejte jako jak chcete, ale říkala, že lidi potom, jak hodně trénujou, dojdou strašně brzo k tomu vyhoření. A je blbý, aby trénovali třeba od dubna, od května a pak v září vyhořeli, ještě před začátkem vlastně vysílání. Říkala, ano, jako dělejte všecko možný, choďte do fitka, choďte běhat, ať jako jste, ať nám neumřete, ale to trénování, a lidi taky prý rádi vidějí ten pokrok, takže budeme tancovat vlastně až od léta.
1: Dobře, Marti, mám tady, budu přímý, jo, mám tady 6 kartiček přípravy na tebe. Mm-hmm. Víš, kam jsem se dostal?
0: Mm-mm. Do Egypta.
1: No, nedostal jsem se za první kartičku. Tady jenom, byla se potápět v Egyptě. To nevadí, to ale nevadí.
0: Babi, děkuju.
1: Tam je to krásný, paní...
0: Maruška to byla.
1: Maruška Jandová?
0: Ne, to byla Maruška Šebestová.
1: Paní Šebestová, všecko dobrý. A to jsem ti chtěl říct, jak mám rád tvýho tátu a všechno, a k tomu se vůbec nemůžeme prostě dostat. Já musím říct, že mě velmi překvapilo, kromě toho, nakolik kvalitní hudebník jsi, tak jsi vynikající moderátorka na Frekvenci 1. Fakt si to občas jakoby pustím a má to tu správnou energii a to zase já dokážu docenit. Takže
0: se učím.
1: Dámy a pánové, velký potlesk pro tohoto komplexního živelného hosta Marta Jandová. No a když budete hodní, budete pravidelně sledovat Koťák Live, my pro vás budeme mít ty nejskvělejší hosty i příště. Děkujeme za vás.
0: Děkuju.
1: Ahoj.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilokoxinem.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
6: Pusti.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
10: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
11: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
12: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
13: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
14: Nádobí Fabíne.
15: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
16: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
17: Mé oči vyprávějí můj příběh, ne můj věk. Nivea Cellular Epigenetics oční sérum s kryotechnologií. Okamžitě chladí, redukuje otoky a zlepšuje 4 známky stárnutí očního okolí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
18: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 000 korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: teď rychlovka.
1: Máš iPad, takže?
2: Mám levnou energii.
1: Protože?
2: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
7: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
5: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
7: Disciplína. To mám rád.
5: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
7: A právem na to mohou být hrdí.
5: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
13: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Ahoj, jsem Julia Olešová. Jsem influencerka, novinářka a nová moderátorka Naked Attraction.
2: Tady máme barevné boxy.
1: Toto místo je naprosto výjimečné, protože každý z našich účastníků je zcela jedinečný.
2: Měl jsem víc než 100 schůzek.
3: Byla to katastrofa.
2: Končil jsem na neefektivních internet seznamkách.
3: Hledám spřízněnou duši. Přeji si, aby partner byl rozumný a ochranitelský.
1: Vítej v mé magické krajině.
2: Wow. To mi vyrazilo dech. Ztratil jsem řeč.
1: Tento pořad je pro ty, pro které není nahé tělo tabu.
2: Nevím, jestli bych nežárlil.
1: Je to soutěž, ale také příležitost pro ty, co chtějí poznat sebe i jiné lidi.
2: To považuji za jasné plus. Chci partnera přitulit a hýčkat.
1: Líbí se ti vysocí lidé?
3: Já mám ráda všechny.
1: V našem projektu jde o přirozenost.
3: Tělo má jako Adonis, to je ale pěkné.
1: A rozmanitost je naším přínosem.
2: Nádhera.
1: Podívejme se, jak nahota lidi spojuje. Ty bys ho ale už z té kabinky vytáhla, co? Zapojme se do toho setkání.
2: Hezky se hýbe.
3: K tanci by byl ideální.
1: Připravte se na porci pravidelných emocí.
3: Trošku se mi podlomila kolena.
2: Zamiloval jsem se na první pohled.
3: Neříkej.
1: Jdeme do světa Naked Attraction.
2: Naked Attraction Polsko.
1: Cesta k nalezení lásky nemusí vždy probíhat tradičním způsobem. V našem experimentu celý průběh obrátíme. Nejprve společně odhalíme to, co obvykle zůstává skryto pod oděvem, abychom se teprve v samotném závěru dostali k tomu, co člověk skrývá ve svém srdci a mysli. Snad tato metoda zažehne jiskru opravdového citu. Kdo je dnes v roli objevitele?
3: Jsem Patricia, je mi 39 let a pocházím z Lodži. Komplimenty, které obvykle slyším na svou adresu, se nejčastěji týkají mého hlasu. Prý působí velmi podmanivě a je hluboký a zajímavý.

0: zajímavý. Možná je to tím, jak křičím na klienty. Věnuji se fitnessu, protože jsem fitness trenérka. Ve volném čase ráda navštěvuji kluby s elektronickou hudbou v lodži. Takže trávím volno hudbou a tancem. Okolí mě obvykle vnímá jako velmi silnou ženu, avšak já se uvnitř tak silná vůbec necítím, to je pouze zdání. Potřebuji vedle sebe pevné rameno, o které se mohu opřít. Přeji si, aby partner byl rozumný, vřelý, citlivý a ochranitelský. Patřím k fanouškům tohoto pořadu. Současně bych ráda poznala někoho zcela nestandardní cestou a toto je k tomu ideální příležitost.
1: Ahoj, Patricio.
0: Čau, Julko.
1: Vítej v našem pořadu.
0: Jsem ráda, že tu jsem.
1: Já jsem taky ráda, že jsi přišla.
0: Jsem tak nervózní, to si neumíš představit.
1: Je těžší motivovat klienty ke cvičení a nebo najít ideálního muže.
0: Najít ideálního muže je jednoznačně těžší. Občas mám pocit, že skutečně muži snad ani neexistují.
1: Jaké vlastnosti by tedy měl mít ten pravý muž?
0: Dbát o sebe a smysl pro humor.
1: No, to je hlavní. A dobrá postava. Musí to sedět vzhledem k tvému lifestylu.
0: Domnívám se, že muž subtilní postavy by vedle mě působil poněkud nepatřičně, kdybych měla třeba širší ramena.
1: Slyšela jsem, že máš životní motto, které je velmi nekompromisní.
0: Buď věci dělat dokonale, nebo vůbec.
1: I v intimním životě?
0: No samozřejmě.
1: Aha. A zkusila jsi skupinový sex?
0: Pochopitelně vyzkoušela a tato zkušenost se mi velmi líbila.
1: Tady to takhle nepůjde, protože ve finále odejdeš pouze s jedním mužem.
0: To je mi jasné.
1: A co se bude dít potom, to už zůstane čistě vaší záležitostí.
0: To už je naše věc.
1: Začneme?
0: Ano.
1: V těchto pěti boxech na tebe čeká pět tajemných mužů. Každý z nich disponuje prvky, které považuješ za atraktivní. Budeme je odhalovat od nohou až k hlavě. Po každém kole bude tvým úkolem jednoho z nich vyřadit. Tento proces budeme opakovat, dokud ti nezbydou poslední dva. A zde přichází zvrat. Ve finále se musíš před muži také obnažit.
0: Jasně, nemám problém.
1: Pokud nemáš, můžeme začít.
0: Jdeme na to.
1: Prosím o odhalení dolních partií.

0: Wow.
1: Přesně takové reakce chci. Stálo už před tebou někdy 5 nahých mužů?
2: Ne.
1: Tak máme rekord.
2: Ano.
1: Skvěle. Kdo z pánů tě upoutal jako první?
2: Pán v červeném.
1: Dobře.
2: Má dobrou postavu, líbí se mi jeho tvar nohou. Je jasné, že se sportu nebojí.
1: Červený tě zaujal svou muskulaturou. Ale díváš se jen na muskulaturu?
2: Ne, také na tu červenou růži.
1: Domnívala jsem se, že z veškerých věcí, které jsou viditelné, bude tetování tím posledním, co tě zaujme.
2: Sama nevím, zkrátka to přitáhlo můj zrak.
1: Jak na tebe působí intimní partie červeného soutěžícího?
2: Oceňuji, že je velmi upravený a celkově to působí velmi elegantně.
1: Pečuje o sebe.
2: Ano.
1: Můžeme dál?
2: Tento soutěžící je velmi upravený a oholený. Líbí se mi jeho velikost.
1: Podle některých žen to nemá velký význam. Jak to vnímáš ty?
2: Mně na tom záleží. Jednak pokud je to povislé, není to ideální.
1: Víš, ale to je nespravedlivé. To se nedá nějak vytrénovat. Co naděláš?
2: Já vím.
1: No a tady je to dobré?
2: Tady ano. Všechno je na svém místě. Sleduji však detaily dole.
1: Jaké?
2: Chodidla.
1: Aha, takže tato část na tebe udělala menší dojem. Tak pojďme dál. Pověz, kdy ses rozhodla poprvé ke skupinovému sexu?
2: Bylo to asi před 10 lety, možná dříve.
1: Slyšela jsem, že ve skupinovém sexu je nejhorší, když člověka opomenou.
2: Nevím, to se mi nestalo.
1: No to mě při pohledu na tebe vůbec nepřekvapuje. Byla bych překvapená, kdyby to bylo naopak. Tak pojďme na fialového soutěžícího.
2: Myslím, že to bude muž kolem 50.
1: A to je dobře, nebo to není dobře?
2: Já mám ráda starší.
1: A podle čeho to poznáš?
2: Podle stop na rukou a drobných vrásech v intimních partiích.

0: ale možná, že se také mýlím.
1: A co si myslíš o jeho postoji? Stojí pevně a sebejistě.
0: Ano, přesně tak.
1: Vypovídá to o sebevědomí?
0: Řeči, těla, věřím. Tohle je dobré, já nemám výhrady.
1: Jdeme se podívat dál. Zde se nacházíme před modrým boxem.
0: Vidím silné nohy, ale myslím si, že pan necvičí. Ne, necvičí.
1: Cvičíš, pane modrý? Cvičí, vidíš? No a co říkáš na to, jak je oholený?
0: Kůže je hladká, to schvaluji.
1: Je to dobře?
0: Je to dobře. Nelíbí se mi ochlupení intimních partií, protože mi to při kontaktu tom blížším zkrátka nevyhovuje a překáží mi to. Pokud jde o horní část těla, tam nemám problém. Pokud je to upravené a působí to esteticky, je to fajn. Hlavně ať to nešimrá, pro boha, to nesnáším.
1: Je jasné, že mluvíme s někým, kdo má v tom, to jasno. Naštěstí, tyhle věci se dají upravit. Lze to ovlivnit.
0: Jasně.
1: Tak a poslední.
0: Má velmi dlouhé nohy. Bude asi velmi vysoký. Tak vysoký, že nevidím jeho penis.
1: No, to se musíš sklonit, Patricio.
0: Musím si dřepnout.
1: Dřepni.
0: To snad zvládnu. Já mám ráda vysoké muže.
1: Má pro tebe výška zásadní význam?
0: Ano, ale kdyby byl muž nízký s velkým přirozením, tak bych to taky zvládla.
1: Jo, to by potom šlo.
0: Ale nejlepší je mít obojí.
1: Co tě ještě na žlutém zaujalo?
0: Má na kůži několik modřin. Také mám citlivou kůži. Stačí silnější stisk a hned mám modřinu.
1: Takže po intimních chvílích býváš poznamenaná?
0: No ano, hned je vidět, že byla vášnivá noc.
1: Viděla jsi již dost detailů, abys mohla přistoupit k prvnímu náročnému rozhodnutí?
0: Pojďme na to.
1: To je naposled, kdy je tu vidíš všechny. Pozorně si je prohlédni a přemýšlej.
0: S politováním musím oznámit, že vylučuji.
2: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun. Kia. Movement that
3: inspires. Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
4: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
6: My si půjčíme bezpečně.
5: Tady podpísek.
7: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
9: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuzete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Na Vinted může být všechno znova nové.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
14: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
15: Tati, promiň, ujel mi bos.
16: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí mořeplavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint. 18.
5: Očko tě zve do kina.
6: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
7: We're so screwed.
6: They're gonna gas the building with us in it.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
6: S politováním musím oznámit, že vylučuji
7: Něběský.
6: Modrého muže.

0: Vyřadila se mačka. 34letého vojáka z Varšavy.
1: Díky.
0: Děkujeme. Teď je mi to líto.
1: Asi jsem tě nezaujal.
0: Byl jsi skvělý, měj se.
1: Ahoj.
0: Lituješ trochu?
2: Lituju.
0: Byl sympatický.
2: No to byl.
1: Je to skvělá žena, hrad jsem jí ukázal své přednosti. Škoda, že je nedocenila. Bohužel.
0: Před námi je další fáze. Víš, co uvidíme?
2: Hrudník.
0: Ano. Co na nich máš ráda?
2: Mám ráda jemné ochlupení, ale konstrukce těla musí být pevná. Velmi ráda se dotýkám pevné pokožky, to naprosto zbožňuji.
0: Prosím o odhalení horní části těla.

0: Paráda. To je krása. Začneme u žlutého. Vidím, že hrudník byl čerstvě oholený. Žlutý prostě nevěděl, že v tomto pořadu není nutný takový zásah. No, nevěděl, ale myslel to dobře. Taky, za snahu.
1: Ano, plus za snahu.
0: Co tě ještě na žlutém zaujalo?
1: Postoj.
0: Ano, on zjevně zaujal postoj bojovníka.
1: Ano, přesně tak.
0: Moc děkujeme.
1: Děkujem.
0: A tady bys už mohla prsty zkoumat hrudník.
1: Ano, a má dobré svaly na břiše. Jsou dost dobře zpevněné, to vážně oceňuji.
0: Jo, jo. Vypadá to, že je i trochu zatíná.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo, takhle je to správně, dobře.
1: Paráda.
0: Co říkáš na jeho hrudník?
1: No, není to rozvinutý hrudník.
0: Možná by potřeboval trochu tréninku s tebou.
1: No to asi ano.
0: A vidím šperky. Šperky jsou u muže?
1: Ano, v pohodě, ale ne tenhle.
0: Dobré je, že to snadno sundáš.
1: Přesně.
0: Patricio, vidím, že teď si celá roztála.
1: Ano, v tomto případě jednoznačně. Tento muž mě nejvíc přitahuje.
0: Chtěla by se podívat i na jeho záda?
1: Moc ráda. No, tak to jsou skvělá záda, přesně do tvaru V.
0: Pěkné V. A pověs mi, jsou to hýždě, které by se hodily na tanec samby?
1: Nevím, jestli zrovna na sambu.
0: No tak na co by se hodily?
1: To můžeme zjistit.
0: Tak za malou chvíli vyzkoušíme jeden zajímavý test. Drahá Patricio, vážení pánové, na tomto podnosu se nacházejí rekvizity, které budeme za okamžik potřebovat. Poprosím tě, aby sis nasadila tyto rukavice. Tvým úkolem bude nanést na hýždě všech pánů dekorativní brokátové brazilky. A pánové pak budou takto tančit. Chceme co nejvíc karnevalový efekt. No tak použijeme lesklé ozdoby.
1: Dobře, vezmu si všechno.
0: Jo, vezmi všechno.
1: Beru všechno. Pozor, červený, jdu na to. Neuvěřitelné.
0: A je to?
1: Jsem opravdu nadšená, dělám to pečlivě.
0: Pokračujeme dál.
1: Jo.
0: Patricio, tam už partie končí.
1: Dobře, začalo mě to bavit.
0: No to vidím. Tak jo, jdeme dál.
1: Jdeme.
0: Pánové, chtěla bych, abyste předvedli natolik přesvědčivý tanec, aby Patricia věděla, který z vás získá právo postoupit na schůzku v oblečení.
1: Podívej, jak skvěle ty modré odlesky vypadají na těle. Ty partie se v pohybu nádherně třpičí.
0: Bravo, bravo!
1: Byl to skvělý výkon.
0: Bylo to dokonalé.
1: Překrásné.
0: Pomohlo ti to s rozhodováním?
1: Dost.

0: To jsem ráda, protože právě nastal okamžik, kdy se musíme rozloučit s jedním z našich barevných tanečníků. Dobře, není to snadné. Rozhodla jsem se vyřadit muže z boxu zeleného. V zeleném boxu byl Rafal. Rafal je 35-letý dělník z Rudy Šlaské.
1: Díky, Rafale. Všechno dobré.
0: Gratulujeme k vystoupení a přejeme hodně štěstí. Nashledanou.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Mrzí mě, že jsem nevyhrál, ale jsem rád, že jsem mohl ukázat své nahé tělo.
0: Emoce odpadly?
1: Trošičku. Už jsem se uklidnila.
0: Já ti napětí zase zvýším, protože víš, co bude teď?
1: Vím. Uvidím tváře.
0: Ale máme překvapení. Neuvidíš všechny najednou, ale vybereš si, koho uvidíš prvního.
1: Tak fialového.
0: Prosím o odhalení fialové tváře.

0: taký spokoj.
1: Spôsobí pokoj, klidne?
2: Áno.
1: Očakávala si takový výraz?
2: Áno, podľa jeho postoje.
1: Brunet.
2: Brunet, sympatický, vypadá dobře.
1: Dobře, jdeme dál?
2: Áno, poďme.
1: Kdo teď?
2: Teď bych ráda žlutého.
1: Prosím o odhalení žlutého. Zdá se, že žlutému se líbí, co vidí. A co tobě?
2: Ano, líbí se mi to.
1: Dobrá energie.
2: Veselá to bylo už při jeho tanci.
1: Ano. No a nakonec nám zůstal
2: červený.
1: Prosím o odhalení červeného. Vidím, že se červenáš.
2: Asi mám rumienec.
1: Červená barva, to je dobré znamení.
2: Zas je mi horko.
1: Teď se však dostáváme k dalšímu důležitému aspektu, kterým je hlas. Koho se zeptáš prvního?
2: Červeného. Řekni mi, jaká je tvoje nejskrytější sexuální fantazie.
3: Trojka, protože tu jsem ještě neměl.
2: Dobře, a řekni mi, měl by ten třetí člověk být muž nebo žena?
3: To záleží na tom, co chceš ty.
2: Aha, ty jsi otevřený.
3: Fantazie se musí plnit i tobě, abys byla spokojená. Víš?
1: Díky, červený.
2: Díky, tak pokračujeme s tebou.
3: Nejdůležitější je pro mě spokojenost partnerky. To je můj sen.
2: Takže vše pro mě?
1: Romantik. Jeho fantazií je tvá spokojenost.
2: Paráda.
1: Děkujeme.
2: Díky.
1: A nakonec žlutý.
3: No, grupáče moc nemusím. Mám rád klasický sex. Jeden muž, jedna žena. Kterého z nich pozve na rande v oblečení?
1: Přímá odpověď.
2: Velmi přímá.
1: Spokojená?
2: Ano, všechny hlasy znějí dobře.
1: A jaká z odpovědí tě nejvíc překvapila?
2: Tahle. Ta přímočarost s vyvážeností splnila svůj účel.
1: Věděli jste, že podle statistik 57% populace fantazíruje o intimních chvílích na veřejných místech, 42% touží po sexu ve třech a 35% vyhledává dominanci či podřízení. Touhy jsou různé, ale klíčové je realizovat je vždy s oboustranným souhlasem a v atmosféře absolutní důvěry. Víš, jak vypadají a jak znějí? Jsi již rozhodnutá, kterého muže dnes s jistotou nepozveš na schůzku?
2: Je to opravdu čím dál těžší. Dobře?
4: OK.
2: Rozloučím se s panem Fialovým. Omlouvám se ti.
1: Ve fialovém boxu byl Vasily, 49-letý řidič. Gratulujeme k výbornému tanci.
2: Velice děkuji.
3: Já také děkuji.
1: Zbal si své krásné spodky a běž.
3: Sex je láska. Mrzí mě, že jsem vypadl, ale co nadělám? Tak to prostě je.
1: Drazí pánové, gratuluji, jste oficiálně ve finále. A ty, má drahá, se ale musíš, aby to bylo spravedlivé, teď obnažit před našimi finalisty. Odlož si v šatně a vrať se zpět. Na základě pravidel našeho pořadu Patricia vybrala 44-letého Krištofa a 48-letého Mateuše. Čekali jste, že budete ve finále?
3: Ne, ne.
1: Mateuš je překvapen. Krištofe?
3: Jsem také zaskočen.
1: No, v tom případě mi musíte říct, jaké přednosti oceňujete jeden na druhém. Mateuši, co tě zaujalo na Krištofovi?
3: Hrudník.
1: Ano, hrudník. A co ty, Krištofe, ceníš u Mateuše?
3: Je vysoký, má sympatický hlas a výraz tváře.
1: Ano, je sympatický. A víte, kdo ještě? Patricia.
3: Nemůžeme se dočkat.
1: Já také. Patricio, pojď za námi. Zde jde náš klenot. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jaké to je stát nahá před dvěma muži?
3: Jupi, trojka.
2: Jo, trojka.
1: Je to tak? Ale náš pořad nemůže skončit schůzkou ve třech. Pánové, chci znát váš názor na Patricii.
3: Když jsem Patricii neviděl a slyšel jenom hlas, tak měl v sobě něco, co mě zaujalo a vyvolalo emoce. To musím říct.
2: To ráda slyším.
1: Mateuši, co říkáš ty?
3: Má krásné pevné tělo a nádherné modré oči. To jsou kukadla. Diblíš? Možná jsou spíš zelené.
2: Možná v tomhle světle ano.
1: Jsi připravená? Víš, co dělat?
2: Sakra, vůbec nevím.
1: Žlutý nebo červený?

0: poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun. Kia. Movement that
1: inspires. Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 000 korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
0: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tadá!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde, léčba, které věřím.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
8: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2, více ze života.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Chcete zažít opičiny v exotice? Nebo dechberoucí moře plavbu? A co takhle lyžovačku na Prašanu? U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Přímým letem za last minute ceny. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
15: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
16: Tati, promiň, ujel mi bos.
17: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
3: Osmnáctka.
4: Očko tě zve do kina.
5: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
6: We're so screwed.
5: They're gonna gas the building with us in it.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyba, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
6: Ještě nemáte dost?

0: pokračujeme. Na základě pravidel Naked Attraction si Patricia vybrala Mateuše a Krištofa. Kterého z nich si vybere jako vítěze? Víš, co dělat?
1: Sakra, nevím.
0: Žlutý nebo červený?
2: Červený.
0: Vybrala jsi z Krištofa. Krištof je obchodní zástupce z Varšavy a je mu 44.
1: Super.
0: A loučíme se s Mateušem. Bavil ses dobře?
3: Skvěle.
0: My také. Můžeme se rozloučit.
1: Díky.
3: Hodně štěstí.
1: Díky.
3: Mějte se.
1: Naschledanou.
3: V tomto pořadu jsem byl poprvé nahý, byl jsem uvolněný, otevřený. No, dá se říct, že jsem spokojený.
0: Jako pár vypadáte skvěle.
3: Máš teplou kůži.
1: Je mi jasné horko.
0: Přeji vám vášnivé rande. A bavte se dobře. Pa.
1: Ahoj.
3: Jakmile jsem zjistil, že se věnuje fitness, tak jsem trochu doufal, že volba padne na mě.
1: Myslím, že schůzka s ním může být žhavá jako barva jeho boxu.
3: Jo, věřím, že to bude mít pokračování. Následujícího dne.
1: Ahoj.
3: Rád tě vidím.
1: Jsem zvědavá na jeho povahu, protože zatím jsem viděla jenom jeho tělo.
3: Tak na setkání.
1: Na setkání.
3: A na to, že jsi mě vybrala.
1: Byl jsi zaskočený?
3: No, trošku jsem to cítil.
1: Opravdu?
3: Věřil jsem si.
1: To máš tedy sebevědomí.
3: Jiné formy v seznámení už mě unavují. Když chodíš na schůzky a odpovídáš na stejné otázky, kde pracuješ, co rád děláš, jaké jsi měl vztahy, proč jste se rozešli, už mě to ubíjelo, víš? Vážně mě to nebavilo.
1: A ty chceš stálý vztah?
3: No, rád bych, ano. Dřív jsem chodil do klubu i třikrát týdně, to už je za mnou. Samozřejmě nechci hned svatbu, ale chci tě rychle poznat a vidět, co a jak. Prostě nestrácet čas.
1: Poslyš.
3: Já jsem nerad sám, víš, mám v povaze, že potřebuji s někým sdílet myšlenky a komunikovat. Rád bych měl vedle sebe někoho, s kým se dobře znám. Můžeme si zavolat, probrat drobnosti, jako co chystáme k obědu a vyhnout se povrchním rozhovoru.
1: Bál jsem se, že Krištof se ukáže jako egocentrik, který mluví pořád jen o sobě.
3: Víš, s kamarádem můžeš jít na pivo, ale to není ono.
1: Promiň, ale musím tě přerušit. Ty vážně opravdu hodně mluvíš a já už prostě nemůžu.
3: To mám asi z práce, kde je kontakt s lidmi naprostým základem a já to mám takhle prostě rád.
1: Já se ti omlouvám, Krištofe, vážně, hodně se omlouvám, ale naše povahy k sobě prostě broučku nepasují.
3: Jo, rozumím.
1: Nehodíme se k sobě.
3: No, to je věc názoru.
1: Takže já ti moc děkuji a nazdar.
3: Jo, díky.
1: A přeji ti všechno nejlepší do života.
3: Jo, tobě je taky.
1: Měj se hezky. Myslím si, že ani ten sex by nevyhovoval mým náročným očekáváním.
3: No jo, prostě tam nebyla chemie a naše vnímání světa bylo na jiné vlně, řekl bych. Ale co už.
0: O měsíc později.
1: Moje schůzka byla dost krátká. Nerozuměli jsme si, ta konverzace neplynula. Další den mi napsal na sociálních sítích, ale já jsem neodpověděla. Účast v pořadu pro mě ale byla skvělou zkušeností. Sledovat chlapy v tom brokátu bylo opravdu fajn.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
5: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... Úplně za hubičku.
2: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
14: Aha, jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi myslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
17: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
20: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
21: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set 5 hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
22: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
23: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
24: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
25: Pusti.
24: Datart.
26: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
27: To je hodně nábytku.
28: Sedačky.
27: Třeba ty.
28: Žluté.
27: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
28: Rohové.
27: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
29: Quiet, please. Jdi do toho jako profík.
0: kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, mis jen výš.

0: Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.

A my jsme si přáli také pro vás přinést něco praktického. A jakmile tohoto pomocníka uvidíte, jak ho jednou vyzkoušíte, tak už se stane přirozenou součástí vaší domácnosti. A dámy a pánové, dokonce dokáže Scrub Buddy opravdu bez námahy vyčistit naprosto i tu nejmenší skulinku. Je to bezdrátový elektrický kartáč, vytvořen samozřejmě pro koupelny, kuchyně, tam to bylo to primární, kam si je přáli výrobci pochopitelně využít, ale poradí si i se šperky, můžete si s nimi krásně vyčistit a naleštit i vaše boty, kožená saka, kabáty a tak dále. Takže přátelé, tento kartáč si fantasticky poradí především s mýdlovými usazeninami, špínou, mastnotou, rzí a i na těžko dostupných místech. Máme tu tedy 4 vyměnitelné hlavice a je to naprosto úžasná záležitost. Takže přátelé, i úklid takové koupelny či kuchyně, který každý odkládá většinou a moc se nám do toho nechce, někdy se na to musíme i psychicky připravit, tak tento fantastický čistící kartáč to dokáže, čili odstraňuje nánosy kolem sprch a vany, kolem baterií, dostane se k hranám, do rohů i úzkých míst, na vyšší, nízká místa. No a máme tu tady opravdu něco senzačního. No a je to naprostý hit, je to něco úžasného, krásně padne do ruky díky svému ergonomickému designu. No a vy si tedy to už brzy můžete vyzkoušet. A přátelé, odezvy jsou senzační. Takže to je krásná záležitost. No a protože často se právě stává, že v kuchyních nebo tady v koupelnách máme opravdu už takové usazeniny, se kterými si nedokážeme poradit a nechceme třeba používat opravdu takové ty silné chemické čistidla, tady máte fantastický kartáč, který vám tedy k tomuto dopomůže a který vám to krásně... Takže to je fantastická záležitost. No a přátelé, vysokorychlostní pohyb kartáče dosahuje až 300 otáček za minutu a pomáhá uvolnit špínu, vodní kámen i skvrny, a to rychleji než ruční drhnutí. Rotační účinek je tedy skvělý na odolnou špínu v koupelně. Takže dámy a pánové, naprosto fantastická záležitost. No a díky tedy nastavitelné rukojeti skvěle dosáhne i na nepřístupná místa. Tyč je prodloužitelná, která dokáže tedy se dostat až 1 metr vysoko, čili snadno úplně vyčistíte celou koupelnu, veškeré tedy ty spáry mezi obklady, no a pochopitelně stěny, sprchy, okraje vany, i tedy ta skla, ať už ve sprchovém koutu nebo na vaně, no a rohy bez neustálého ohýbání, natahování, čili já si myslím, že je to opravdu praktický pomocník, tedy váš buddy nový, který krásně může sloužit celé rodině, ale především asi budete pravděpodobně myslet na ty, kdo mají třeba jsou omezení na pohybu, a nebo kdo už opravdu mají třeba více let, jako jsou naše babičky a dědečkové, kterým už takový hloubkový úklid může opravdu udělat velkou práci, no a my třeba jim chodíme pomáhat. Čili tady

Získáváte ideální čistící kartáč na tady nejenom z těch stěny, sprch a vany, ale také můžete využít na podlahy, různé lišty, obklady, ale také na skleněné plochy, čili i klidně okna. Si pomocí něj krásně vydrhněte i okenní rámy a i uzoučké rohy, protože tento kartáč dosáhne absolutně všude. A říkala jsem, že tedy k němu si získáváte také 3 kartáčové hlavice pro kompletní, perfektní a hladký úklid. Kopulovitý kartáč má zakřivené povrchy, takže je fantastický právě na okolí, tedy baterií, na zaoblené části vany. Ten sploštělý kartáč je zase senzační na veškeré obklady, stěny, podlahy a takové ty větší rovné plochy. No a rohový kartáč, ten zašpičatělý, ten je nejlepší a dosáhne opravdu i do těch nejmenších spár, nejtenčích, i mezi parketami, samozřejmě nejenom mezi obklady. No a fantasticky je také dosáhne na jakékoliv hrany, rohy a uzoulinké prostory a skulinky. Hlavice vyměníte během několika vteřin a zvládnete různé úkoly s daleko větší přesností. Já si myslím, že to je něco, co potřebujeme úplně všichni a co bychom také měli mít k dispozici, ale spousta z nás vůbec netuší, že existují a že na trhu jsou. No a právě tedy tento scrub buddy vám pomůže od špíny v koupelně po běžné nečistoty, takže pochopitelně můžete využít i na okna, můžete využít i v kuchyni. Je bezdrátový, dobíjecí, voděodolný, snadno se používá tedy v celé domácnosti pro mokré, ale i suché čištění. To znamená koupelnové obklady, sprchy, vany, kuchyňské pracovní desky, podlahy a stěny, umyvadla a baterie a také venkovní nečistoty. Čili jeden nástroj na úklidové úkoly, které obvykle stojí nejvíce námahy. A co si budeme povídat, komu by se do toho hloubkového úklidu chtělo a komu by se chtělo ručně houbičkou, hadříkem všechno drhnout hodiny a hodiny a stejně toho kýženého efektu už nejsme schopni u některé špiny a usazenin dosáhnout. Čili podívejte se, co všechno v jednom balení získáváte. To znamená kartáč, jehož rychlost rotace je 300 otáček za minutu, dosah až 1 metr. Když k tomu připočítáte vaši výšku, tak dosáhnete opravdu všude. Napájení, vestavěná dobíjecí baterie, takže i USB kabel, tak jak si dobíjíte mobily, tablety, tak si dobíjete i vašeho buddyho. Je samozřejmě voděodolný, abyste mohli pochopitelně využívat především v koupelnách, čili 3 nástavné hlavice, kopulovitý, plochý i rohový kartáč, no a nechybí také návod používání v případě, že s ním budete začínat. Takže přátelé, naprosto tedy fantastický pomocník, kterého věřím, že využijete naplno, že ho budete také používat každý den, dokonce můžete zapojit vaše nejmenší a vašim babičkám, dědečkům můžete přinést něco, za co vám budou obrovsky vděční, protože známe to, když si můžou něco udělat sami, tak je to nejkrásnější, co jim můžeme dopřát, jejich nezávislost. To znamená, pokud přestane fungovat, jednoduše nabijte, nacvakněte tu hlavici, kterou se chystáte použít, no a naneste buď tedy vodu nebo i čistící přípravky a už se do toho puste, bude to radost, je to samozřejmě, vůbec nemusíte vyvíjet žádnou sílu, tlak, nic takového, protože 300 otáček za minutu je obrovská rychlost a intenzita, s jakou tento kartáč pracuje. No a pochopitelně ovládá se pouze jedním tlačítkem, buď to on, zapnout, off, vypnout. Hlavici už jenom jemně veďte. Buď to si ji tedy nastavte na celou délku 1 metru a nebo pochopitelně přizpůsobujte tomu povrchu nebo tomu prostoru, ve kterém se do toho úklidu pouštíte. Čili ať je i ten nejnáročnější úklid, co nejsnažší. Já si myslím, že vaše koupelny, kuchyně, celá domácnost bude vypadat čistěnká, bude se lesknout. Ovšem, vy se daleko dříve budete moci věnovat příjemnějším činnostem, ať už je to vašim koníčkům, volnému času nebo vašim dětem. Tak co mu říkáte? Já si myslím, že je to opravdu fantastický pomocník, dokonce i na auto můžete skvěle využít. Samozřejmě, málem bych zapomněla na důležitou také součást dnes už téměř každé domácnosti.

0: takže pochopitelně i celý plechový mazlík může se krásně blýskat a lesknout díky tady této žhavé nabídce a elektrickému bezdrátovému kartáči. Přátelé, máte tu tady 3-nástavné hlavice naprosto na jakékoliv povrchy. No a dámy a pánové, je tak úžasný a fantastický, že jsme jej ani nestihli dnes tady ve studiu připravit, takže už je rovnou zabalený a budeme je rovnou posílat k vám. 46 možností, myslím si, že produkt je jednoznačně, který potřebujeme, chceme naprosto všichni. A dámy a pánové, protože už vám vystačí na celý život, je dobíjecí, šetříme i přírodu a vaše peněženky. Máme tu fantastickou částku 1877 korun, ale to není všechno. Dámy a pánové, my tu částku ještě snížíme. Wow! Tak to je neuvěřitelné. 1223 koruny. To je opravdu částka, za kterou stojí za to ho vyzkoušet. Jakou sílu má, jak jednoduše se zbavíte i těch největších usazenin. Je to vodní kámen, je to samozřejmě různé mýdlové usazeniny. Naprosto skvělá záležitost. No a přátelé, co bych vám povídala, my tu máme i úžasné video, kde se dovíte ty největší přednosti našeho Buddyho. Jdeme na to.
1: Ohýbat se při úklidu nízko u země je dřina, ze které bolí záda. Proč takhle trápit záda a kolena? Představujeme Scrub Buddy XL od JML. Akumulátorový a dobíjecí elektrický kartáč, se kterým uklidíte rychle a snadno. Ani ty nejšpinavější staré dlaždičky nemají proti Scrub Buddy XL šanci. Rychle si poradí s vodním kamenem, mýdlem i skvrnami od tvrdé vody. Tajemství spočívá v rotujícím kartáči, který se točí rychlostí neuvěřitelných 300 otáček za minutu. Neuvěřitelná síla si hravě poradí s usazenou špínou a praktická prodlužovací tyč vám umožní dosáhnout na nečistoty u země, aniž byste se museli ohýbat.
2: Jenom ho zapnu, zmáčknu tlačítko, začne se točit, dělá práci za mě. A jak čistím dlaždičky, doslova vidím, jak z nich ta špína a nánosy mizí. A to je pro mě prostě zázrak.
1: Vyberte si ze tří různých, snadno vyměnitelných kartáčových hlav, které si poradí s jakoukoliv prací. Kuželový kartáč je skvělý na úzká místa, dokonale zapadne do rohu a odstraní i ten poslední kousek špíny, nečistot a plísni. Plochý kartáč je skvělý na rovné povrchy, jako jsou sprchové dveře, linky a stěny. A víceúčelový kopulovitý kartáč je fantastický prakticky na jakoukoliv práci.
3: Scrub Buddy XL si poradil s usazeným mýdlem na mých sprchových dveřích. Dosáhnu až na úplný vrch sprchy. Naprosto ho zbožňuju a svou práci odvede na jedničku.
4: Svůj Scrub Buddy XL miluju. Když dovařím, vypadá to u nás jako po výbuchu. Ale s tím plochým kartáčem jdou všechny připáleniny dolů. Používá se super snadno. Pár vteřin a máte hotovo.
1: Zapomeňte na ohýbání a namáhání při čištění vany. Použijte praktickou prodlužovací tyč. Snadno dosáhnete dolů do vany, abyste odstranili skvrny nebo do sprchy na vyčištění plesnivých spár a dlaždic. Vyčistíte i místa, kam byste normálně nedosáhli.
2: No, ta prodlužovací tyč na mém Scrub Buddy XL je úžasná. Takhle prostě stojím rovně, čistím se Scrub Buddy a nemusím si namáhat záda jako dřív.
5: Kouzlo je v tom, že Scrub Buddy XL udělá práci za vás, protože se točí tak vysokou rychlostí a má tolik různých nástavců. Já ho jen vedu, ale práci odvede on.
0: Vidíte, že mu žádná špína neodolá. Dámy a pánové, bude absolutně veškerý úklid naprostou zábavou. Takže, jak jsem říkala, klidně zapojte i vaše nejmenší, už se nemají na co vymluvit, bude to bavit, protože špína krásně bude mizet před očima. No a pochopitelně my tedy pro vás dnes jsme se snažili získat maximální počet, ale více než 46 tedy příležitostí jsme tu neměli, ale podívejte se, kde jsme teď. Už jenom 30 možností. Naprostá žhavá nabídka, dámy a pánové, nastavitelná, tedy rukojeť až na 1 metr, ji můžete prodloužit. Je to elektrický bezdrátový kartáč, baterie je tedy zabudována, dobíjí se přes jednoduchý USB kabel, tak jako telefony, tablety, máte ho i součástí balení, no a potom už se do toho můžete pustit, protože opravdu za pár minut bude doma čisto a bude se to tam všechno blýskat. Zvláště pokud čekáte chystáte návštěvy, ať už jsou nějaké oslavy narozenin, dětské párty, pochopitelně, pokud máte početnou domácnost, tak to vždycky může u vás doma vypadat jako po výbuchu a není to jednoduché si v tom dni po každé udělat čas opravdu a třeba i více než hodinu a uklízet a do nekonečna. Zkrátka a někdy jste opravdu i vyčerpaní a potřebujete pomoc. Tady pro vás tu pomoc máme a zvláště vy, pro koho je to ohýbání už opravdu namáhavá záležitost. Kdo už na ten hloubkový úklid třeba povoláváte vaše příbuzné a naopak vy, kdo přesně vašim babičkám, dědečkům chodíte opravdu uklízet. My jsme taky vždycky celá rodina babičce už potom ty poslední roky chodili uklízet, protože samozřejmě už velice těžko se jí chodilo a nechtěli jsme jí zbytečně tu její životní energii brát. Takže jsme se do toho pustili my všichni, ale kdybychom tušili, že existuje takovýto fantastický kartáč, který vlastně svým způsobem pracuje za vás, tak pochopitelně i my bychom rádi si jej získali. A to přesně dnes máte k dispozici vy. 3 nastavitelné hlavice. Pochopitelně záleží, do čeho se chcete pustit. Teď mě napadá, že znám i spoustu osob, které potřebují dodržovat opravdu ty nejpřísnější hygienické podmínky, protože mají potíže s imunitou. To je fantastická záležitost, protože tady samozřejmě žádné rukavice používat nemusíte. Kartáč pracuje za vás, takže i toaletní mísy, jak jste viděli, koupelna zkrátka a dobře od zhora až úplně nahoru. Po ty horní lišty, obklady, všechny spáry mezi kachličkami, to se vším tím si poradí tento kartáč a vždycky každá hlavice je uspůsobená pro něco jiného. Takže i sporáky, keramické desky, i tedy trouba můžete vyzkoušet samozřejmě i na velké hrnce, které jsou třeba připálené a nedaří se vám je vytrhnout. Můžete použít i na vyčištění vašeho auta, takže zkrátka a dobře, opravdu i na podlahy, kdykoliv potřebujete něco pořádně hloubkově vyčistit a zbavit se třeba už i několika leté zašlé špiny, vyzkoušejte Scrub Buddy, protože toto je jeho XL verze, má 3 vyměnitelné hlavice, jednoduše se dobíjí, takže nic k němu už si pořizovat navíc nemusíte, všechno máte v jednom balení, takže opravdu za 1223 korun, já si myslím, že to je naprosto symbolická částka, kterou stojí za to zaplatit, vyzkoušet si to, jak je silný, jak vůbec nemusíte vy vyvíjet žádný tlak, jenom lehce veďte v tom směru, co potřebujete zrovna vyčistit, vyleštit, čemu potřebujete vrátit tedy opravdu ten zašlý lesk. Takže přátelé, 1223 korun, ale už jenom 19 šancí, 18. Vzájem je obrovský, takže vás opět poprosím, kdyby se to náhodou hned nepovedlo, žádnou paniku nezavěšujte, vydržte, protože jak vidíte, trpělivost vaše bude velice krásně odměněna. Naprostý hit. Je to opravdu žhavá nabídka, protože když si uvědomíme, že už nám po celý život tak významně může ušetřit práci, nervy, samozřejmě sílu a můžete si tedy opravdu ten úklid i ten hloubkový zvládnout do půl hodiny a nemusíte se s tím drhnout, být na kolenou někde, stoupat někde na žebříky, na schůdky. Opravdu zvláště pro vás, kdo se třeba zotavujete i po nějakých úrazech nebo zkrátka a dobře třeba od narození máte omezenou mobilitu. Já si myslím, že pro takové by měly být tyto pomůcky absolutně na lékařský předpis, co říkáte. A právě to se neděje, takže pojďme tedy pomoci našim blízkým, pojďme si usnadnit svůj život a pojďme si ten úklid poprvé tedy i užít, protože to bude radost se opravdu těch usazenin, kterých se nezbavuje snadno, zbavit za pár minut naprosto lehce. Stačí jenom tedy podle toho, čemu se chcete věnovat, opravdu nastavit tu správnou hlavici, máte tu 3, takže pokud třeba chcete se pustit i do umývání oken, klidně můžete, je to ten nejširší z nich, ten zaoblený, který je na to fantasticky uspůsobený, i ten tedy sploštělý, no a nádherně na jakýkoliv typ povrchu. A tady ten kůželovitý, podívejte se, jak do těch uzoučkých skulinek kolem vodovodních baterií úžasně se dostane naprosto všude. Takže i parkety si nablízkejte, cokoliv potřebujete, tuto hlavici jenom sejmete, vyčistíte a můžete používat dál. Můžete používat na sucho, samozřejmě i zbavit se třeba prachu někde z horních lišť na kuchyňské desce. Můžete používat pochopitelně jak vodu, tak čistící prostředky. Zkrátka, užijte si to, přátelé. Jak to krásně bude vonět u vás, jak se bude všechno blízkat a za pár minut, to je cíl, pochopitelně to je účel. A zvláště i pro ty chvíle, kdy se třeba o svátcích setkáváme opravdu celá rodina, čekáte skutečně mnoho rodinných příslušníků, že se k vám přijdou třeba na večeře, na obědvat a potom to uklízení vždycky taky, to jsou hodiny a hodiny, než to všechno dáme do pořádku. Podívejte se, za chviličku bude hotovo, protože váš buddy bude po ruce, no a krásně si ho můžete rozložit, krásně ho tedy schováte i do těch nejmenších šuplíků, no a vždycky ho budete mít po ruce, když se budete muset potřebovat opravdu pustit buď do běžného úklidu, ale i s tím hloubkovým se fantasticky poradí. Bez jakéhokoliv tlaku, opravdu tenze, krásně, jemně, stačí jenom vést tu rukojeť, která je ergonomická, krásně padne do ruky, no a můžete se pustit klidně i právě do umývání oken, aniž byste museli někde si k tomu brát nějaké schůdky, žebříky. Já si myslím, jak to vidíte, opravdu tato dáma je naprosto spokojená, říká, že to je úžasný produkt a že je naprosto nadšená, že opravdu jí nebolí v zádech a že za chvilku koupelna se blízká, kuchyň se blízká a pán zase právě si dopřeje i ten takový ten mentální relax, když se tedy pustí do nablízkání plechového mazlíka. Takže přátelé, absolutně všude, v exteriérech, interiérech, kuchyních, koupelnách, podlahy, okna, okenní rámy, zahradní nábytek, takže i na chatu si ho sebou můžete vozit, je naprosto lehonký, dobíjí se snadno přes USB kabel, který nemusíte také si kupovat zvlášť, ten je součástí balení. Co víc si přát? Já myslím, že teď jenom, ať už je rychle doma, ať už se do toho můžete hned pustit a hned si to užít a hned to vyzkoušet, jak skvěle funguje. 7 posledních šancí, přátelé, velmi rychlou, tedy rychlou dobou se nám to množství na začátku se to zdálo, že by to mohlo stačit, ale nemůže. Je to pro celé Česko, pro celé Slovensko, odkud nás nesledujete, rychle volejte. Neváhejte, ještě teď 7 šťastných, kdo si tedy Scrub Buddy, ovšem XL balení, může získat. A to už je opravdu kartáč, který si porazí naprosto všude. Nemusíte se ani bát i těch citlivějších ploch, sklo, nerezový materiál, krásně, jemně, tedy očistí, ale důkladně. Takže opravdu i ty mít jídlové usazeniny, zbytky jídla, rez, vodní kámen. Zkrátka dobře vyzkoušejte. 300 otáček za minutu. To je opravdu velmi silná intenzita a vysoká rychlost, kterou tento kartáč pracuje. A podívejte se. Do kyblíku, do misky stačí dát vodu se saponátem, pak takto tuto násadu, tu hlavici, kterou zrovna budete používat, namočíte a už se do toho můžete pustit. Všechno klape jako po drátkách, nemusíte ani mít žádné rukavice. No a krásně už jenom potom můžete doleštit vašimi hadříky suchými a nádherně se všechno bude blízkat. Já si myslím, že to je sen. Že to je sen každé domácnosti, že bychom to opravdu si měli dopřát naprosto všichni. Může to být perfektní dárek pro vaše blízké, to určitě taky. A než kupovat opravdu něco, kde si nejste jistí, jestli tady ta daná vaše blízká osoba bude spokojená, tak toto je něco, co si myslím, že uvítají naprosto všichni. I ty, kteří mají rádi praktické dárky, ale i ti, kteří třeba méně, protože samozřejmě brzy zjistí, jak velmi jim usnadní život, jak moc budou tady je využívat, protože protože nejenom tedy ten hloubkový úklid, ale i ten běžný, který zvláště pokud máte malé děti, zvířecí mazlíky, zkrátka dobře, každý den je potřeba uklízet, trošku aspoň zamést, přeleštit někde něco. No a vy krásně budete mít domácnost nablízkanou, za pár minut bude hotovo, žádná dřina, můžete je dát do rukou i vašim nejmenším, kteří si můžou vyzkoušet, jak skvělé tedy se můžou přičinit o to, aby maminka měla volnější ruce a aby všem se jim tedy krásně žilo každý den. Takže přátelé, úžasná záležitost, žhavá nabídka a možná za chviličku bude úplně pryč a jestli v příštích dnech něco takového to bude k dispozici, to samozřejmě já vůbec teď netuším a zaručit to určitě nemůžeme. Takže dokud to lze, tak si toho využijte. 1223 korun, to je částka, kterou stačí investovat. Získáváte naprosto všechno, to znamená nastavitelnou rukojeť až na 1 metr, prodloužitelná na tuto délku plus vaše osobní výška, takže opravdu se dostanete až ke stropům. Díky tomuto kartáči, aniž byste někde balancovali na žebřících či schůdcích, máte tu 3 nastavitelné hlavice i na ty nejmenší skulinky, spáry nebo mezery mezi parketami třeba nebo někde na podlaze. No a přátelé, dokonce i vaše auto se bude díky nim krásně blízka, takže využijete ve jakýchkoliv prostorách dobíjecí USB kabel, jak jste zvyklí, nabíjecí telefony, tablety, tak si krásně dobijete právě vašeho nového úžasného buddyho, vašeho pomocníka, no a zase bude další hodiny a hodiny krásně pracovat bez toho, aniž vy byste se nějak ohýbali, natahovali, aniž by vás všechno bolelo. Naopak budete pořád svěží a plní energie a za chviličku se celá domácnost bude krásně blýskat a lesknout a všechno samozřejmě i v těch perfektních hygienických podmínkách. Takže dámy a pánové, senzace naprostá a něco, co málo ke komu z nás se donese. Takže často to u nás doma vypadá, že opravdu klasické houbičky, hadříky, pěkně na kolena a už se do toho drhnutí pouštíme, ale ne každý to ještě dokáže. Takže přátelé, jak si usnadnit, ulehčit život a zvláště potom těm našim blízkým, kteří opravdu s tím pohybem už mají potíže a pro které ten hloubkový úklid už je dokonce i něco, co sami nezvládnou. Tak zkuste jim tu závislost a opravdu ten nový pocit, že to zvládnou sami a že to dokážou dopřát tímto fantastickým dárkem, tímto úžasným scrub buddy v XL velikosti. To znamená, že opravdu můžete na velké plochy, malinké plochy, vodovodní baterie, jakékoliv kohoutky, viděli jste krásně, sporák, trouba, všechno se bude blýskat, samozřejmě i plechy, pánve, hrnce, toaletní mísy, celá vana, sprchový kout, veškerá zákoutí, rohy. No a přátelé, ještě 3 poslední možnosti, které si můžete využít, ale my tu máme poslední 3 minutky, které ještě... Tyto 3 minuty už nám běží, takže na nic už nečekejte, neponechte nic. No a dámy a pánové, 2,5 minutky ještě, které tedy si můžete využít k tomu, abyste si svého nového parťáka, nerozlučného pomocníka získali a využili celou všechny jeho schopnosti, celou jeho úžasnou sílu za pouhých 1223 korun. Parťák, který už vám bude pomáhat až do konce života, přátelé. Ano, tak dlouho vám může vydržet, protože baterie má zabudovanou, je voděodolný, takže můžete používat i vaše oblíbené čistící produkty, samozřejmě i vodu, a ale můžete leštit a čistit i na sucho. Takže přesně tak, jak potřebujete, přesně to, co teď potřebujete nablýskat, vyčistit opravdu k dokonalosti, k tomu můžete použít kteroukoliv z těch 3 nástavních hlavic. No a perfektní úklid je do půl hodinky hotový a vy si stále můžete užívat ten zbytek volného času už daleko příjemnějším činnostem. Ale protože se říká, že když uklízíme, sázíme si i na duši, tak často spousta z nás i nás to baví, nebo se tak zbavujeme stresu. A teď ještě to půjde lehčeji, ještě efektněji, opravdu a ještě rychleji a krásně doslova a do písmene před očima vám ta špína bude mizet. Mýdlové usazeniny, usazené jídlo, res, mastnota, s tím vším si Scrub Buddy v tomto XL balení, protože opravdu až na metr si tuto rukojeť, jak vidíte teď tuto dámu, prodloužit. Takže senzačně, bez jakéhokoliv ohýbání, zbytečného natahování, zbytečného tlaku, který byste museli na něj vyvíjet. Nic takového, jenom naprosto jemně, krásně vyzkoušejte jeho sílu, protože i rychlost 300 otáček za minutu je intenzivní a vysoká. To znamená, že krásně vám bude pracovat za vás. Jedna poslední šance, dámy a pánové, 46, to bylo to číslo, které jsme tu měli.

0: Na začátku, ale pochopitelně, kdo by to nechtěl vyzkoušet, protože je to žhavá nabídka, přátelé, a pochopitelně, kdybychom si jej tedy zarezervovali někde na internetu, tak tam bychom si museli připravit mnohem vyšší částku, protože opravdu celé balení obsahuje komplet naprosto všechno, čili přizpůsobitelnou, nastavitelnou rukojeť, 3 výměnné hlavice, dobíjecí kabel, návod na použití, nic nemusíte už si kupovat zvlášť. Budete mít po ruce absolutně všechno. Je to tak, čas vypršel. Přátelé, časomíra se zastavila na nule, nedá se nic dělat, ale pochopitelně i to poslední přání může být ještě splněno, takže určitě nezavěšujte. Gratulace všem z vás, kdo jste to stihli, kdo jste to dokázali. No a je to fantastický profesionální přístroj, kterým tedy si skutečně můžete dopřát nejenom, že příjemnou masáž, ale díky jemnému mikroproudu tedy také prohřívání krásné, díky kterému se tady dostane pokožka opět osvěží a díky tedy, které se vyživí až do hloubky. No a protože tento přístroj je také schopen nám dodat i obohacený kyslík, znamená to skvělá hydratace a regenerace. Přátelé, a to je něco, za co u profesionálů tedy skutečně nejenom, že se musíme objednávat a čekat někdy i měsíce, ale taky je to něco, co nás stojí spoustu peněz. Přátelé, jednou si zamluvíte Dermavant Pro a už máte vystaráno na celý život. No a protože kdo ho vyzkoušel, tak už ho z rukou nevydal, tak doufám, že tedy opravdu jste připravení, protože už se nám to blíží a za chvilinku už si ho ukážeme, že pro ty praktické osoby, a které o sebe pečují a starají se, které tedy, než by se vypravili na nějakou operaci, na nějaký drastický zákrok, tak si můžou takovýto fantastický přístroj dopřát a kterým byste ta přání chtěli splnit, tak možná pro ně si je budete chtít získat také. Toto je inovace, je lehčí, je účinnější a hlavně si ho můžete sebou brát i na cesty. Dokonce to balení má i krásné, elegantní pouzdro, do kterého se celý úžasně vejde a tedy do vaší kabelky. A pokud se chystáte třeba i na služební cestu nebo na svou chatu, zkrátka a dobře, kamkoliv si ji sebou můžete vzít i do práce. Když byste vyšetřili třeba v polední pauze chvilinku a chtěli si takto zarelaxovat, tak můžete, stačí připojit do zásuvky, no a je to naprosto bez problému. Takže to jenom tak krátce, tedy abychom si připomněli to, co nás čeká v naší promo nabídce, přátelé. A to je tedy úžasný přístroj Dermavant. A protože je vylepšený, proto tedy ještě si získal přízvisko Pro. Dermavant Pro. Je to tak, dámy a pánové. Tak podívejte se, tato dáma samozřejmě si ho zamilovala. A nejenom, že s ním dokáže krásně pracovat, ale také to fantasticky umí. A to je Dermavant Pro. Je to tak, už vás nebudeme tady napínat, protože víme, že někteří z vás jste měli možnost je vyzkoušet a proto teď je chcete jako dárek pro vaše nejbližší a nejmilovanější. Takže, milé dámy, milí pánové, to je on. Stačí 3 minuty denně. Ano, to je ověřeno. Takže opravdu tak malinko stačí, abyste se pověnovali. Takže skutečně stačí tak malinko, ale když to budete dělat poctivě, když se budete věnovat této péči každý den, tak ty výsledky pocítíte opravdu velice, velice brzy. No a přátelé, než si ho tady představíme ve studiu, tak se nejdříve pojďme podívat na naše video, kde se všechno to nejdůležitější o Dermavantu Pro dovíte. Jdeme na to.
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklek za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teď dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Sbohem!
1: Takže přesně takto jednoduše to funguje. Já už mám Dermavan Pro tady u nás ve studiu připravený. Samozřejmě, abychom si ho ukázali se vším všude, abyste viděli, jak opravdu jednoduché to je, ale jak velmi krásné výsledky tedy skutečně Dermavan Pro přináší. To jsou recenze opravdu už milionů zákazníků a zákazníků z průběhu těch let, kdy tedy je dodáván do více než 65 zemí celého světa. Vždycky okamžitě se vyprodají zase a musíme dlouho tady čekat. Takže přátelé, dnes to štěstí máte a vidíte, jak se vyplatilo počkat si na dnešní promo nabídku, protože skutečně, proč byste hned tady museli chodit na ty drastické zákroky, na nějaké operace, skutečně na botoxy, nic takového není potřeba. Stačí vyzkoušet tento profesionální přístroj, který také profesionální odborníky byl navržen a který jimi je také doporučován a je také ověřen samozřejmě i kromě tedy zákazníků a zákaznic klinickými studiemi. Přátelé, je to bezbolestné tedy řešení. Fantasticky se projeví už po pár dnech používání, stačí pár minutek denně. Já bych doporučovala rozhodně, když to nestihnete ráno, tak určitě večer, protože krásně v noci pokožka má konečně prostor regenerovat a proto, když ji ještě podpoříte Dermavandem, tak ty výsledky uvidíte velice rychle. Tak a pojďme si tedy shrnout všechny ty zásadní informace, které už jste slyšeli, ale teď ještě můžete vidět na původní tedy dámě, která stojí za celým příběhem tohoto přístroje, Kristýna Bowes. Tedy ta se věnovala kráse a protože měla problematickou pleť, tak znala ty obrovské radiofrekvenční přístroje, které tedy běžně používali a samozřejmě dodnes používají profesionálové. A přála si, aby byl vytvořen nějaký pro dámy, které by je chtěly používat doma. A nejenom pro dámy, ale samozřejmě i pro pány, ale ona byla to průkopnicí. Léčila si pouze jenom jednu stranu obličeje, aby ty výsledky vydělat co nejdříve a aby to mohla porovnat. A podívejte se, po 12 týdnech, to znamená nějaké 3 měsíce, a ty výsledky jsou opravdu, jakoby snad byla po nějaké plastické operaci, nebo skutečně jakoby opravdu měla nějakou odborný zásah za sebou. No a o 20 let později tedy Dermavan se stal mezinárodní senzací a jak jsem zmiňovala už dnes, více než 2 miliony prodaných přístrojů ve více než 65 zemích světa mluví tedy za vše. Takže to je tedy Dermavant, který je tedy teď ještě vylepšen, proto tedy ještě to přídavné slůvko pro jako profesionál. Jde tedy v jeho případě o neinvazivní dermatologické zřetelné omlazení, kdy navíc si můžete vylepšit texturu, sjednotit tón pleti a také dokáže odstranit jemné rysy a vrásky. Vaše oči se je úžasně otevřou a je to hlavně 100% bezpečná a ověřená metoda. A to je na tom to nejlepší, takže už žádné dlouhé čekací lhůty na ošetření u odborníků. Udělejte si svůj kosmetický dermatologický salon ve vašich domovech a užijte si to, jak báječně se budete cítit a jak báječně mladistvě budete vypadat. Podívejte se, tady opět na Kristýně vidíme, jak se obočí pozvedlo, oční vrásky prakticky vymizely, další linky pod očima, otoky tváří se snížily, pory se krásně zatáhly, linie smíchu minimalizované. To je zkrátka a dobře to, o čem sní mnoho žen i mužů po celém světě. Toto jsou přesně ty přednosti Dermavandu, díky kterým ty fantastické výsledky má. Jednak je to jemný mikroproud, který dodává pleti tepelnou energii a to až pod povrch pokožky a tím tedy zvýší její celkovou teplotu, čímž podpoří přirozený zdravý vzhled. A když se k tomu přidá ještě obohacený kyslík, který vaši pleť krásně v průběhu ošetření omývá, tak to vaší pletě vdechne úplně nový život a zároveň právě způsobuje obohacený kyslík to zatažení pórů. A hned to ucítíte, protože vůně, tedy, kterou vydává Dermavant Pro, tak je to taková svěží vůně, jak se říká po dešti. No a ještě tedy je to také báječná rychlost, protože je to 100 000 cyklů za sekundu, kterým se tady tento jemný mikroproud proud do pokožky dostává, takže vytváří ještě masážní efekt, což pochopitelně zlepšuje celý krevní oběh a přivádí čerstvou krev, kyslík a živiny až na povrch pokožky. A proto tedy budete vypadat o pár let mladší, milí přátelé. Tak to tedy vypadá, za chviličku si to ukážeme i naživo tady ve studiu. Samozřejmě uslyšíte ten zvuk, jak to je, když všechno funguje tak, jak má. Vidíte, že tady je potřeba sundat víčko. Rukojeť ergonomicky vytvořená, aby krásně padla do ruky. Napájecí kabel je tedy připevněn napevno, stačí zasunout do zásuvky a hned začne fungovat. Ze zadu si jenom nastavíte intenzitu od stupně 1 až 12. Když začínáte, tak samozřejmě pochopitelně na tom nejzákladnějším. No a přátelé, tady už tedy spokojené recenze jako od Karolíny, která tady je nadšená a především se jí podařilo odstranit vrásky, rozšířené pory a poradila si i s otoky pod očima. No a pro tento důvod tedy se chystám si Dermavant Pro zamluvit taky, protože přesně to mě taky velice často trápí. Marie říká, že posunula svou rutinu a péči o pleť na úplně jinou úroveň a zrovna tady u této dámy byste si řekli, že to vůbec nepotřebuje. Taky Alena září, protože linky, vrásky, to všechno ubylo, i rozšířené pory se ztratily. Podívejte se, jak se sjednotila krásně její pleť a to samozřejmě díky Dermavandu. No a i Jitka se úžasně usmívá a velmi jí to sluší a nadšeně používá Dermavand pro každý den, protože ví, že čím více se sobě bude věnovat, tím také krásnější a zářivější bude. A hlavně také vaše pleť bude opět pružná a bude vyživená. I Marie je spokojená a říká, že děkuje Dermavan, protože pomohla její pleti vypadat a cítit se znovu úžasně. Takže přátelé, tak úžasně i jako Lucka, která navíc nabádá všechny ostatní holky, já jsem úplně posedla, to je domácí lázeňská péče pro váš obličej. No a samozřejmě pro nás už tedy ve zralejším věku, tak tam už se ten čas začne projevovat i na krku, na dekoltu. Stačí, když si tedy nanesete váš oblíbený krém, sérum, olejíček, cokoliv a pak už se do toho pusťte. Takže tady je náš Dermavant Pro, pojďme se na něj podívat, přátelé. A jak jsem říkala, je tak malinký, tak lehoučký, že si jej opravdu můžete brát sebou na cesty. Cestovní pouzdro je tedy součástí tohoto balení, velmi elegantní. Stačí tedy sundat toto víčko. No a protože já už ho mám zapnutý v zásuvce, tak jste uslyšeli ten zvuk a to je známka toho, že všechno funguje tak, jak má. Ještě se vám rozsvítí světýlko. No a ta teplá, příjemná energie začne proudit do vaší pleti a skutečně, když jdete vzhůru, tedy pokud jste v obličeji, tak samozřejmě po tvářích vytáhnete vaši pleť nahoru a když zase jdete dolů, tak malinko ten tlak uvolníte. Tak si úžasně promasírujete jednotlivé části obličeje, také jeho kontury, krk a také váš dekolt. A kde se nastavuje ta intenzita mikroproudu, tak to je tady v zadní části díky tomuto otočnému tlačítku. No a přátelé, to je celé. To je celá věda, jak se říká, takže vůbec to není žádný problém. Zvládnou to i babičky, i dědečkové, nebo jim můžete udělat takové kosmetické chvilky a krásně jim zase dodat zářivou a svěží pleť. A já už to úplně cítím, tu zmiňovanou vůni po dešti, obohacený kyslík, opravdu fantastická záležitost. Takže skutečně jen to nejnej, jeden z nejšpičkovějších produktů vůbec na trhu, co se týče tedy odborníků, kteří je používají a kteří je doporučují, jako jsou tedy v oblasti kosmetiky nebo dermatologie, přátelé. Takže už vůbec nemusíte nikam docházet, v pohodlí vašeho domova si přesně takovéto salony, takováto odborná místa můžete udělat, stačí úplně 3 minutky denně, když nebudete používat víčko, samozřejmě ochranné víčko nasadíte, odpojíte ze zásuvky, necháte odpočívat, no a potom večer zase, až se k tomu dostanete, tak stačí další 3 minutky a krásně v noci budete regenerovat a druhý den se probudíte a třeba zase bude těch vrásek o něco méně. Podívejte podívejte se, tady vidíte značku top kvality, že opravdu více než milion, více než 2 miliony produktů, takže miliony produktů už tady dodány do celého světa. A i na balení tady ještě vidíte tu dámu Kristinu Bovs, která stojí tady za vyvinutím tohoto skutečně přístroje a všechny ty přednosti, které tento přístroj Kristýně přinesl. Díky tomu, že si tady udělala ten osobní průzkum a po dobu 12 týdnů tedy si ošetřovala pouze jednu část obličeje. Z druhé strany tohoto balení zase máte právě všechny ty zmiňované tři přednosti tohoto přístroje, ať už je to ta, ať už je to tady ta tepelná energie, ať už je to tedy ta konstantní stimulace, díky tedy vysokorychlostním impulzům, díky kterým se tedy dostává mikroproud do vaší pokožky, no a potom ten obohacený kyslík zmiňovaný, který krásně zase oživí texturu pleti a zatáhne rozšířené pory. No přátelé, takže teď už víte všechno důležité. To je fantastická zpráva, že 35 z vás něco tak úžasného může mít, protože pro sebe můžete udělat velmi mnoho, zvláště vy, kdo máte problematickou pleť, a kdo právě často se musíte na radiofrekvenční přístroje speciální, unikátní, kosmetická či dermatologická ošetření objednávat. Dámy a pánové, ještě dva momenty, ať i vy, kdo jste se k nám, na nás naladili, naladili jste se na Klenot TV v těchto chvílích, ať máte stejné šance. Tak ještě než se zprovozní linky, tak je samozřejmě důležité si říci, za jakou cenu je tu máme. Podívejte se, tak toto tedy vypadá ve světě. Kolem 12 000 korun takovéto, tedy skutečně špičkové přístroje stojí. Ale u nás ne. Podívejte se, my jdeme níže než na polovinu. Na 5 899 korun a startujeme, přátelé. Takže můžete už je začít volat, ale pozor. Ne, ještě nám sirény houkají, ještě to vylepšíme, ještě to bude lépe a je to tak. A toto už je tedy opravdu konečná cena, více už slevit nemůžeme, přátelé. I tak je to neuvěřitelné, že jsme se dostali dokonce na 3199 korun. Tak teď už je to opravdu ono, teď už jste začali volat, teď už se linky v našem call centru rozezněly, samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegu, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný a stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tedy jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tedy do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroproud už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli i pro vás, přátelé. Takže tak to jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky. celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Taky v našem call centru rozezněli samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant Pro pro vás mají nachystaný. A stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět. Tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroprout už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Pro vás, kdo jste se k nám připojili až tady v posledních momentech, tak ještě jednou se pojďme podívat na video, kde krásně uvidíte výsledky a to, jak Dermavant Pro úžasně funguje. Jdeme na to!
0: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroprout při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Sbohem!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Kdykoliv během této speciální nabídky můžete na Facebooku jedním kliknutím získat svůj vlastní nový Dermavant Pro. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči oplet jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku, aby pomohl odstranit sled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně.
2: My se vidíme právě teď, přátelé. No a když se podíváme na množství, které ještě je k dispozici, přátelé, blížíme se k absolutnímu vyprodání. Možná za pár chvilinek už skutečně nebude ani jeden Dermavant Pro k dispozici. Měli jsme veliké štěstí, že dnes se do našeho vysílání tedy dostal tento špičkový přístroj, který opravdu už ověřili miliony lidí a proto stále je bestsellerem. Ještě jednou pojďme se podívat. Stačí jenom tento kryt, jak jste viděli na dámě, které to neskutečně sluší, vypadá fantasticky, určitě bychom ji netypovali roky, které tedy má. No a můžeme to jenom odhadovat, ale určitě vypadá možná i o 10 let mladší, než ve skutečnosti je. Tak to zezadu jenom si nastavíte intenzitu mikroproudu, který bude tedy vaši pokožku ošetřovat společně s obohaceným kyslíkem. No a přesně tak to tady vidíte i u nás ve studiu. Já vždycky toho tak ráda tady využívám, když si ho můžu vyzkoušet, protože je to velice příjemné. Takový pocit trošinečku podobný, bych řekla, jemnému mravenčení, ale takovému tomu příjemnému. A díky kyslíku se vám rozlévá opravdu po celé té ploše, kterou už ušetříte, takový velmi, velmi příjemný pocit. A můžete samozřejmě v případě, že už jste zvyklí, můžete intenzitu zesílit. Ten zvuk je potom výraznější. Vidíte, že vždycky svítí světlo díky žárovce, která je tedy tam umístěna. No a krásně tedy tento jemný mikroproud prohřívá vaši pokožku a jde až pod její povrch. No a díky obohacenému kyslíku, tedy znovu všechny živiny, které pokožka potřebuje, se mohou vstřebávat krásně. Pory se začnou zatahovat. No a přátelé, vrásky začnou ubývat. Takže vidíte, že opravdu, než si našetříte zbytečně, tedy budete chodit na nějaké drastické zákroky, opravdu je dobré vyzkoušet takovéto jedinečné přístroje se zárukou spokojenosti a které byly ověřeny jak klinicky, tak samozřejmě už miliony zákazníků po celém světě. Dámy a pánové, poslední vteřinky, než se dnes budeme muset rozloučit, ubíhají a připomínám, že jsme tu měli také naprosto špičkové klenoty se šampaň Moissanity. Měli jsme tu úžasný kolotoč štěstí, jak já říkám, na kterém se roztáčely i smaragdy, safíry. No a přátelé,

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší

0: ceny. Drogerie Teta.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
2: Pusti.
1: Datart.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
4: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
5: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
15: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
16: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Red Bull vám dává křídla.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Je. Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
5: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
9: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
10: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
12: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
15: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
16: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
17: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
18: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
19: Outu více ze života.
20: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
21: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
22: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
23: Tati, promiň, ujel mi bos.
24: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
1: Očko tě zve do kina.
2: George, you in there? What's going on? It's spiders. They're everywhere.
3: We're so screwed.
2: They're gonna gas the building with us in it.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
13: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
14: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
15: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
16: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
17: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
15: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
17: Disciplína. To mám rád.
15: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
17: A právem na to mohou být hrdí.
15: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
20: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
21: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
25: Allegro! To musím také vyzkoušet!
26: A mají i tuhle megatelku!
27: A věci do školy! A ještě něco!
25: Tenhle kanon!
28: Když něco, tak Allegro.
29: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Sonicare.
0: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

up, dig it up, mine. Pick it, dig it, mine.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Je. Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
5: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
6: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
7: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
8: Já vím, díky. Vždy perfetto.
9: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
10: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
14: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. To je čerstvá dávka každý den.
15: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
16: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
17: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
18: Tati, promiň, ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
4: Ne, vyprané v Pervolu.
3: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
5: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.

0: Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
4: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
6: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
7: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
10: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
15: O2. Více ze života.
16: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
17: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
18: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
19: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
1: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
20: Tati, promiň, ujel mi boss.
21: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyba, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
6: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
6: A tentokrát si bude vybírat Monika.
7: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
8: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.